0: Pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
0: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
3: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno.cz.
6: Pivotéka Betel Škopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop Betel Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.betel-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka Betel Škopek.cz.
7: Od výkopu až po klíč. Co to je?
8: To je Stalpe.
7: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.
9: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
10: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
11: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz

0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
8: Od výkopu až po klíč. Co to je?
9: To je Stalpe.
8: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz

0: Vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.
2: Pivotéka Betel Škopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop betelškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.betelne-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka betelne-škopek.cz.
3: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: hlavně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já.
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět...
4: Jste se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Hit Radio City Brno.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.

Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: S GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: firmanazážitky.cz.
5: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
6: MSV 2026,
5: od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
7: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Príglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprieglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Príglu.
8: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
8: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
8: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
10: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
11: www.ham.cz.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000.

0: korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ.
4: Největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
2: A právě tady vzniká Brno 1.
1: Nová čtvrť od renomovaného developera TSN.
2: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
1: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
2: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
1: Více na www.brno1.cz.
2: Bydlení na plný plyn.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné pondělní ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Evropské úřady na ochranu spotřebitelů vyšetřují 9 herních společností kvůli možnému porušení pravidel při nákupech uvnitř videoher. Kontrola se týká mimo jiné tvůrců populárních titulů jako Minecraft, Candy Crush Saga nebo Clash of Clans. Úřadům vadí nedostatečná transparentnost cen, problematické využívání virtuálních měn nebo nátlak na hráče k nadměrnému utrácení peněz. Klatovští kriminalisté vyšetřují případ poškození vzácné historické památky. Trojice mladíků a dívka házeli syrová vajíčka na fasádu gotického domu ze 14. století v centru města. Škodu na omítce stavební firma vyčíslila na 350 tisíc korun. Policie případ prověřuje pro podezření z přečinu poškození cizí věci. Dosud ale zatím nebyl nikdo obviněn. Majitelka s opravou fasády čeká na uzavření celého případu. A pojďme také na sport. Třineční hokejisté hrají v této sezóně skvěle a na výsledcích to je vidět. Oceláři porazili Olomouc 9-0 a díky své osmé výhře vytvořili nový rekord extraligy. Radují se také Karlovy Vary, které porazili 4-1 Plzeň a rovněž Liberec. Severočiši přehráli Mladou Boleslav 5-3. Pardubice porazili Spartu 6-4 a Kladno vyhrálo v Litvínově 3-2 po prodloužení. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Brno myslí na cyklisty. Zastupitelé schválili strategii rozvoje cyklistické dopravy. Dostupná už je také na webu. Podle ní chce mít jihomoravská metropole v roce 2035 víc než 280 kilometrů cyklotras a o 15 let později 370. Přitom loni jich bylo sotva 90. Síť cyklotras by měla být taková, aby se na nich cítili bezpečně jak seniori, tak děti. Po oblačném ránu přijde vyjasnění. Teploměr ukáže v Brně a na jihu Moravy až 23 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme krásné pondělní ráno. Ahoj lidi, čau Jasmin.
2: Čau Michale.
1: Čau Kevine.
3: Ahoj Osvalde.
1: Ahoj. Vy máte oba dva na tričkách něco napsáno. Ty tam máš napsáno Kevin Klein a ty tam máš co Jasmin. Já jsem tě mimochodem nikdy neviděl v tričku. Co tam je kama?
2: Počkej, jakože chodím nahatá, nebo jak
1: to ne, ale v tričku nikdy, ty vždycky jsi v bundě a nebo v nějakém oblečku.
2: Tak to teda nevím. Nevím,
3: co jsi to prohodili
2: koukáš,
3: dneska, no, asi je tady moc. Na mě zima, na Jasmin teplo, jsme si odtočili role.
1: Tak ať máte na tričku cokoliv nebo nic, tak vás tady vítáme. Chainsmokers a Coldplay, tak jdeme na to.
0: Hit Radio City Brno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This. 6 hodin 7 minut. My jsme Hit Radio a přejeme hezký pondělí.
1: Možná jste někdo zaznamenal, že včera v pražský O2 aréně vystupoval A$AP Rocky, což je rapper, mimo jiný je to taky partner Rihanny, tu určitě znáte. Já teda na té show nebyla, ale můj bráška jo, a mě hrozně moc zajímaly dojmy jo. A ptala jsem se ho, tak mi psal a říkal, že show teda hezká, že tam vystupoval, měl tam vrtulník, ze kterého visel, fakt jako velkolepý, ale mělo to svý mouchy samozřejmě. Za prvý prej začal vystupovat o hodinu později, takže říkám, že A$AP Rocky moc A$AP zrovna nebyl, ale za druhý měl brácha domněnku a to mi přijde zajímavý. Píše, jo, doslova, no normálně ze začátku tam podle mě za něj byl hlavně dvojník, co to vyhypoval a pak se jenom prohodili někde, protože půlku koncertu byl v kukle a pak najednou tam někdo zmizel, přišel novej a najednou tam měl hlavu normálně A$AP.
0: Tak jestli to nebyl Kazma třeba. Jinak vysvětlit A$AP, co teda znamená As Soon As Possible, možná to znáte. Kdyby ne, tak jakmile to bude možné v překladu. Takže tohle opravdu moc A$AP nebylo. Možná by se měl přeměnovat na něco jiného teda. A$AP Rocky. A$AP Rocky. No a co vy? Chodíte A$AP? Chodíte včas za kamarádama nebo třeba do práce? Tak do práce my to tak nějak držíme. Tady se stalo jednou někomu, že přišel pozdě, Míšo?
1: No.
0: Tak, co vy?
1: Já teda jsem ten typ, co chodí většinou někde na sraz, třeba o půl hodiny dřív, což je blbý, protože všichni mý kámoši chodí o půl hodiny později, takže já pak někde čekám hodinu.
0: Ty jo, tak to já když jdu do práce, tak to já jsem teda včas, ale když jdu za kámošema, tak teda jsem trošku lajdák, no, protože si říkáš, tak ty lidi tě mají rádi takovýho, jaká seš, že jo, tak můžeš přijít pozdě, co Fíla?
2: Já chodím spíš buď přesně na čas, anebo lehce pozdě. Vlastně mi ta vlastnost na sobě vadí. Do práce na tom jsem teď zamakal, abych nemusel spěchat na silnici a byl tady jako trošku s předstihem, ale na ty srazy, to je bída. Omlouvám se všem.
0: S předstihem znamená v 5:59, dámy a pánové.
2: Tak ne, to kecáš teď.
0: Začíná minuta šampionu, pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste, no a jestli čekáte na kámoše, anebo jestli jste vy ten, co právě chodí pozdě.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak ve zkratce nám to pojďte napsat.
0: Pojďme na další hity. Pink, Huňu, 6 hodin, 9 minut. Krásné ráno, Hit Rádia. Huňu.

0: Pink a tohle je pondělní Hit Radio, 6 hodin 12 minut. Krásné ráno, šampioni. Ptali jsme se vás, jestli jste dochvilní, nebo jestli chodíte pozdě. O tom bude minuta šampionů, která startuje právě teď.
1: Martina Praha chodí pozdě.
0: Petr Kladno čeká většinou na všechny kamoše.
1: Lucka Praha je ta, na kterou se vždycky čeká.
0: Tomáš Berouno chodí včas, pozdě chodí i jeho kamarádi.
1: Evča Frýdek Místek chodí vždycky dřív.
0: Michal Kolín radši přijde o 10 minut dřív a čeká.
1: Romča Plzeň chodí o 15 minut dříve a nemá ráda opozdělce.
0: Martina Praha je prý blázen a všude je o půl hodiny dřív než ostatní, nesnáší nedochvilnost.
1: Jirka Hradec Králové většinou chodí na čas, ale má pocit, že je obklopen lidma, který chodí zásadně pozdě.
0: Petra Klatovi chodí všude o 5 minut dřív.
1: Martin Hradec Králové chodí dřív, má i nastavený hodiny všude o 7 minut napřed, aby všechno stíhal.
0: Květa Děčín všude vždy o 15 minut dříve, nikdy nikam nepřišla pozdě. Její 56, dochvilnost je výsada králů a je královna.
1: 65, 56.
0: Ježišmarja, Květo z Děčína. Já si myslím, že Květa už tam nenapíše. Tak to se moc omlouvám, že jsem tě přidal pár let. Takhle, vy jste dochvilní, protože za náma jste dorazili včas. Vy, kdo jste u rádia, tak to jsme moc rádi. 6 hodin, 14 minut a pro vás všechny, kdo jste si nás pustil, máme samozřejmě další skvělý hity. David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young. Tak hezké ráno z Hit Rádia.

0: šampionů. Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroť. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroť. Potichu krást jen tvůj stín za záclonou.

0: Tohle jsou hity, Hit Radio, 6 hodin, 19 minut, hezké ráno, pojďme si dát politiku. Už tenhle víkend jdeme ke komunálním volbám. Možná máte svýho favorita, nicméně dneska končí teda ještě o něco důležitější hlasování, než jsou právě páteční, sobotní komunální volby. A to je hlasování o nejkrásnější strom.
1: Strom? A co?
0: No, nejkrásnější strom, dokonce strom čtvrt století. Na webu Strom roku už se do finále probojovalo 6 stromů, jo? Co je teda zajímavý, takže hlasovalo snad 1 000 000 lidí a to je dost. A když si říkám, že tolik lidí hlasuje teda pro jakoby nějaký stromy, že pak tolik lidí třeba ani nejde k volbám, jo? Když to tak jako sčotneš.
1: To je škoda, no. Ale přemýšlím teďka nad tím stromem, to není teda jako vánoční výběr stromu nějaký, to je prostě nějaký nejhezčí strom.
0: Ne, já to tady mám otevřený, jak říkám, webovky jsou stromroku.cz a jsou tady ve finále, je tady 5 stromů. Je tady třeba Opatovická borovice Jižní Čechy, Chudobínská borovice Vysočina, pak tady je Krásná jabloň u Lidmanů, Královéhradecký kraj, Ústecký kraj má Oldřichův dub a Olomoucký kraj Dubs aleje ve Skaličce. Ty se probojovali do finále a dneska se rozhodne.
1: Už jsem si to tady taky otevřela, takže já jdu taky zahlasovat, ježišmarja.
0: Který se ti líbí? Já teda jsem za, takhle, možná jsem trochu ovlivněný, že jsem původně z východních Čech, jo, z Královéhradeckého kraje, ale ta jabloň u Lidmanů, pane bože,
1: no,
0: vidíš,
1: počkej,
0: to?
1: Ta je fakt hezká,
0: ta hezká,
1: no.
0: Co?
1: Jako baví mě i Dubs aleje ve Skaličce, ale jabloň u Lidmanů, asi to tam
0: jako
1: hodím, no.
0: Dub z ale je dobrý, ale jabloň u Lidmanů, no, takhle, můžete se podívat sami, pokud máte čas, určitě kavčo na stole, než se rozjedete v práci. Hele, na internet stromroku.cz můžete hlasovat a schválně nám dejte vědět, jestli se vám taky ta jabloň u Lidmanů líbí schválně, nebo jaký jiný strom. Za chvíli další hity, Linkin Park, taky aktuální doprava, hezké ranko.
2: Domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz. V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
5: Laminátovou.
4: A voděodolnou.
5: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
4: Přesně.
5: Laminátová podlaha Dubs Candy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Pip, pip.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opravdu.

0: 5 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, s MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
6: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
7: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
6: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
8: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. azpapír.cz.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
10: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Moravanské ulici v Brně, jihu je provoz vedený kyvadlovým způsobem, pracuje se tam na inženýrských sítích, tak tam opatrně, no a na Brněnsku v Loděnici na výjezdu na Pohořelice je silnice uzavřena, rozhodně jeďte jinudy.
9: Hit Radio City Brno.

0: tohle je snad zlej sen. Tady Swims, Bad Dreams, na Hit Radio 6 hodin 32 minut, hezké ránko. Je tady s námi taky Filip a ten pro nás má ranní update. Tak Filo, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: Americkému odborníkovi se s pomocí AI podařilo rozluštit tajný šifrovaný dopis francouzského císaře Napoleona, jehož obsah zůstával 217 let záhadou. Prolomení kódu trvalo umělé inteligenci zhruba jen 6 hodin. 18-letý mladík přišel v Německu o řidičský průkaz necelé 3 hodiny poté, co se stal plnoletým a směl tak usednout za volant sám bez dozoru jiné oprávněné osoby. Příliš rychlou noční jízdou způsobil dopravní nehodu, při níž se zranilo 5 lidí, pochopitelně tedy o řidičský průkaz rovnou přišel. No a na závěr jedna skvělá vychytávka, která by se nám líbila asi u nás. Vyhřívané lavičky nainstalovalo město Skellefte na severu Švédska. Sloužit mají především seniorům a lidem čekajícím na místní hromadnou dopravu během dlouhých zim. Lavičky se automaticky aktivují při nízkých teplotách a využívají energii z místních obnovitelných zdrojů. Radnice uvádí, že provoz je energeticky úsporný a dlouhodobě udržitelný. Tak co říkáte na vyhřívané lavičky?
3: To by se mi líbilo v zimě.
0: Jako, co si představ, že jako na teplý prkínko si sednout nechceš, jo? Ale jakmile někde postaví vyhřívaný lavičky, tak to tvýmu zadku prostě nevadí, jo? To jsou věci. Pojďme na muziku. Velký vzpomínky na tenhle song. Já si myslím, že tuhle melodii měl snad každý druhý nastavenou na vyzvánění ještě na starý Nokia, to pípání, že jo? A kdo neměl tohle vypálený na CDčku, byl úplně out. Alice DJ, Better Off Alone na Hit Radio. Hezký ráno.

0: tak všechno mám.
1: Tohle máme taky moc rádi. Poetika blízko, Hit Radio 6.39. Hezký ránko.
2: Dámy. Single dámy taky hlavně. Pozor. Máme dobrou a zároveň špatnou zprávu o vašem směrem. Ta dobrá je ta, že tady máme o polovinu víc nezadaných mužů než před 10 lety. Opravdu o 50% víc nezadaných chlapů než bývalo. Ta špatná je ta, že ty v uvozovkách použitelný prostě došly, jo? Jakože já mám tolik nezadaných kamarádek, který si prostě nemůžou najít chlapa, protože je to v dnešní době tak těžký.
1: To mě baví, takže vlastně my, co jsme teda zadaný, dalo by se říct, že jsme horký zboží.
2: No. No, jako jo, vlastně. Ano, i ty, Michale, prostě.
1: Tak to čumem,
2: no,
1: že jsi to přiznala takhle jako veřejně, jo. Ale já se tomu nedivím, že teda ty chlapi jsou volný a že si nemůžou úplně najít protějšek, nebo že to tam jako nefunguje mezi nima, protože ono s těma ženama to taky není úplný terno, jako. Hele, na každý druhý holce je dneska víc plastu jak v dáči, jo, tak jako, nevím, no.
2: Ach jo, no ne, pánové, pojďte se trošku posnažit, ono je to v dnešní době opravdu strašně těžké.
1: No na mě nekoukej, já se snažit nemůžu. No, Filip taky, ty jsi taky zadaný.
3: No přesně tak. Takže my tady jsme vlastně jako nedostupný zboží, jo?
2: No, tak ale statisticky teda...
1: Strašně nedostupný.
2: Statisticky je teda opravdu mnohem víc volných pánů, než bývalo, takže holky, nějaká šance tam je, kdo jste single a nemůžete najít.
1: A ono to takhle bude už dlouhodobě. Já se vzpomínám na diskotéky, když jsem byl teda mladší, tak tam vždycky bylo třeba 90% chlapů a 10% žen a teďka úplně vidím tu diskotéku tam v Police nad Metují, jo. Takhle tam byl takový bazének, teďka všichni stáli okolo ty chlapy, u toho zábradlí, koukali a lovili. Tam byly třeba 3 holky, no a to ježišmarja. Ale to nemělo šanci prostě se snažit, protože to byly nařachaný borci, že jo, prostě, takže já si myslím, že tohle funguje pořád stejně. Jestli třeba dneska chystáte nějaký randíčko, my vám teda přejeme, ať to klapne, pokud máte něco domluveného.
2: Tvoj.
1: My spolu máme domluvený za malou chvíli další hity Pitbull, Chris Brown a taky bude doprava. Hezký ráno.
4: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
7: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
6: No jako já.
7: Oční klinika Oftal.
6: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
8: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu motocykly. Uvidíte 6 vzácných

0: www.gumitam.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
1: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
2: Pneubos.cz, váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, pneu patří na sběrná místa, ne do vody. Pneubos.cz.
3: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej, akú nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
10: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Brně v Jenevajnově ulici počítejte s omezením kvůli umístění lešení. No a v Brně v ulici Úvoz na odbočovacím pruhu do Pekařské je silnice uzavřena kvůli pracím na silnici. Přejeme šťastnou cestu bez nehod.
11: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Rudimental, Jess Glynn, Macklemore a Dan Kaplan. Panebože, té lidi na jednom tracku. 6.53. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Dramatik, disident, prezident a člověk, který dokázal propojit Pražský hrad s lidmi jako Rolling Stones, Lou Reed nebo Bill Clinton, tak dámy a pánové, dneska je to přesně 90 let od jeho narození. Oslavil by 90. Václav Havel.
1: Ty bláho, to už... Ty jo, no hodně.
0: To je masakr. Tak já si říkám, mě tam baví ty Rolling Stones, já to samozřejmě nezažil, ale známe to z vyprávění. A vím si, že jsi prostě prezident, který na hradě přijme Rolling Stones. Rok 1990 se psal a že se třeba s Lou Reedem znáš osobně, jo?
1: To jo, no.
0: Tak si říkám, koho by třeba mohl pozvat náš současný prezident Petr Pavel?
1: Mně přijde, že on dělá hodně věcí koníčků, které jsou hodně cool a já bych ho klidně typla na Linkin Park třeba.
0: Coldplay by mohl pozvat.
2: Já to chtěl říct, já ti přísahám.
0: Jestli nás slyší někdo tady z kanceláře prezidenta republiky, my bychom si přáli, aby se náš pan prezident skámošil s Coldplay, nebo třeba s těma Linkinama.
2: Nebo v obojí můžou přijít, že jo,
1: Imagine nahrad. Dragons.
2: No, Imagine Dragons ještě do toho a dá jim rovnou 3 medaile, že jo. Bronzovou, stříbrnou a zlatou.
1: My už to tady vidíme úplně.
0: Taylor Swift taky, no. Pane bože.
2: To bude dámská kategorie.
0: A já si říkám, koho by tehdy přijal Miloš. Tak tam bych čekal tak 3 sestry.

0: svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno.cz.
4: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokolo Príglu.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné pondělí, za chviličku 7. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Na podvod s placenými prémiovými SMS zprávami a nechtěnými předplatnými se nenapálili jen tisíce běžných Čechů, ale také celá řada politiků. Podle zjištění youtubera Janka Rubeše naletělo na trik s týdenními poplatky ve výši 99 korun celkem 22 poslanců napříč politickým spektrem, přičemž mnozí z nich o platbách vůbec nevěděli. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, dramatika, disidenta, politického myslitele a prvního českého prezidenta. U příležitosti tohoto významného jubilea probíhá v celé zemi i v zahraničí řada vzpomínkových akcí, výstav, debat a kulturních projektů, které připomínají jeho odkaz a klíčovou roli v novodobé historii. A pojďme také na fotbal. Prvním týmem s jasným postupem do čtvrtfinále Ligy národů je Portugalsko, které si úspěch zajistilo výhrou nad Norskem 2-1. V dalších utkáních Dánsko porazilo Wales 1-0 a Nizozemsko zdolalo Srbsko 2-1. Naopak jen bod za remízu 0-0 s Řeckem zapisuje Německo. Český národák jde do boje už zítra, a to od 20 hodin 45 minut v Londýně proti favorizované Anglii. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Brno čeká další významná kulturní událost. 14. října odstartuje Mezinárodní filmový festival Brno 16, známý dřív jako Brněnská 16. Festival představí výběr současných krátkých filmů z celého světa a zaměří se také na tvorbu oceňovaného filmaře Jana Švankmajera. Hlavním tématem 67. ročníku je zobrazení jídla a stravování v kinematografii. Hlavním místem akce je Kino Art. V Brně a na jihu Moravy se po oblačném ránu vyjasní, naměříme až 23 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Ahoj.
9: Krásný pondělí.
8: Ahoj. Snídaně
9: šampionů.
8: Čauky, mňauky. Ale já jsem se otočil, teďka za sebe koukám z okna.
9: Tam
8: je strašná mlha, hrozná mlha. Tak u vás, u koho mlha není, tak to vám závidíme. U vás, u koho je, tak hlavně opatrně na cestách, protože by se dala krájet doslova. Tak pojďme na muziku. Imagine Dragons, s tím startuje další hodina tady na Hit Rádiu. Dobré ránko.
5: Hit Rádio City Brno.

0: Dobré ráno z Hitrády a tohle jsou Imagine Dragons 7.05.
1: Dneska se začíná týden Nobelových cen a rozjíždí se takzvaný hon na nejchytřejší lidi planety, jo. Upřímně si myslím, že nás nejvíc bude zajímat stejně ten pátek, kdy se teda udílí, rozdává Nobelovka za mír. A my jsme si říkali, že by určitě chtěl dostat takový Donald Trump, který o ní mluvil už loni. Mluví o ní letos, určitě si doma před zrcadlem trénuje tu jeho řeč nějakou.
2: Myslím si, že určitě ji dostane, no. Rozhodně.
1: Ale říkám si, když bychom si to přenesli do našich životů a domovů, tu Nobelovku za mír, protože to je hrozně hezká věc, tak jak to máte doma? Partnera byste ocenili něčím takovým, nebo třeba sami sebe?
0: Co já vím, jestli můžu říct, tak u nás doma vím, kdo by si ji rozhodně nezasloužil. To je sebereflexe, co? To čumíš, co?
1: To čumím. No u nás doma, tyjo, já bych si jí sobě dala celkem, jo, že umím strašně dobře, když už je nějaký konflikt, tak ho umím strašně dobře hasit a i mu předcházet případně.
0: Ale zase, ať do sebe úplně nekupu, jo, tak já jsem vlastně v naší rodině takovej mírotvůrce už dlouhodobě. Ona, naše rodina, má to s těmi vztahy takový, jak to říct, divočejší, a ten se nebaví s tímhle a ten se baví o tomhle takhle a tak dále. A vždycky přišel Míša, aby to nějak urovnal a vždycky to chvíli vydrželo, čověče.
1: Chvíli. Přece.
0: Takže já si rozhodně, takhle, jestli si něco zasloužím teda rozhodně, tak to je Nobelova cena za mír teda.
1: Dobře, tak jak je to u Filipu?
3: Já to dávám naší kočičce teda, protože ta dokáže stmelit tu domácnost, i když se třeba jako člověk hádá, tak ona tam jako vejde a přinese ten mír do té místnosti, najednou člověk je na to schopný zapomenout, veme jí do náručí. Hele, neřeší inflaci, politiku, nic, takže to zvířátko vlastně přináší jenom dobro domů.
0: Jestli jsem něco fakt nečekal, že řekneš, že bys dal Nobelovku svojí kočce,
1: No. Ještě se svojí kočičce. Já jsem nejdřív myslela, že se baví o partnerce. Nicméně teda...
0: No to nebyla partnerce.
3: jestli má černý chlupy, tak jo, no.
1: Ježiši Kriste. Tak. Nicméně je to dobrý usměřovací prostředek, to zvíře jsem chtěla říct. Ale pojďme k vám domů, jo? Komu byste dali Nobelovku za mír? U vás doma, jste to vy nebo partner a za co konkrétně?
0: Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme rádi. Přes WhatsApp 777-937-777. Taky budeme samozřejmě rádi za SMSky na stejný číslo. Můžete i klasicky SMSkou a od nás k vám letí další muzika. Tohle je Lolita na Hit Radio.

0: Hit Radio za 2:08. Hezké ránko. Celý tento týden se budou rozdávat Nobelovky v celkem 5 kategoriích. Fyzika, chemie, fyziologie nebo lékařství, literatura a taky Nobelova cena za mír.
1: My jsme se ptali, kdo by Nobelovu cenu za mír získal u vás doma, jestli vy nebo váš partner či partnerka. A případně za co? Tak Martina z Prahy píše, já Nobelovku dávám manželovi, po každé hádce mi udělá kafe a tváří se, že se vlastně mezi náma nic nestalo. Takže takový splachovací tip.
0: Znám. Taky další zpráva. U nás doma nikomu, všichni jsme horké hlavy.
1: No, to budou možná berani jako ty, viď?
0: No, já jsem říkal, že naše rodina je taková divočejší, no. Ale já to nepsal, tu zprávu. Další zpráva.
1: Veronika z Nymburku. Nobelovku má moje tchýně, protože bydlí 80 kilometrů daleko. Ach jo, vy jste hrozně zlí na ty tchýně tady vždycky.
0: Mně se líbí, jak to vysílání má být jako pozitivní, že jo, prostě jo, to ránko hezký. A vy, hele, tchýně, vole, 100 kilometrů daleko. Super. Tak máme tady taky hlasovku od Honzy.
2: Nobelovku za mír bych dal určitě svojí ženě, protože pracuje jako přechodná pěstounka a za 4 roky už dokázala vyplat 7 dětí, které jsme krásně předali a všichni jsou spokojení.
0: No,
1: to je hezký.
0: Co to by rovnalo, že jo? Ta zpráva s tou tchýní, tohle je moc milý od Honzy, děkujeme za hlasovku. A protože vlastně víme, že Donald Trump si teda brousí zuby na tu Nobelovku za mír, my tady pro něj máme vlastně vzkaz. Pro Donalda. Někdy se to prostě povede. Že někdy se to možná třeba povede, no.
1: Já doufám, že ne.
0: Někdy v nějakém paralelním vesmíru. Činasky, potkal jsem tě po letech za malou chvíli. Tady na Hit Radio. Hezké ránko.
3: Domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
5: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělej s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
7: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
8: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
9: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
8: Hotel Pegas.cz.
10: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
11: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Slyšíte? To je Serdoma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
17: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
18: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pit, pit.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Znojemsku v Milíčovicích, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a na trase Suerského hradiště na Brno na obchvatu Slavkova u Brna se vytvořila asi 1,5-kilometrová kolona. Hlavně zachovejte chladnou hlavu.
16: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
20: Hit Radio City Brno.
21: Potkal jsem tě zase.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Je přesně půl osmé. Vyladíte pondělní Hitrádio, tohle je snídení šampionů. Michal, Jasmin a Filip s vámi. Za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak to vám řekneme hned po ranním updateu s Filipem. Filo, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: V poušti u čínského města Chuang Liao se nedávno objevily nové stavby, které mají evokovat prostředí starověkého Egypta. Sfinga i pyramidy však na první pohled působí jako velmi laciné napodobeniny staveb, které již tisíce let stojí v Gíze. Jsou totiž až komicky malé a budí spíše dojem jakési nepovedené kulisy v laciném Luna Parku. Unikátní sběratelská kartička s podpisy basketbalových legend Michaela Jordana a Kobeho Bryanta se prodala za rekordní částku přes 273 milionů korun. Stala se tak nejdražší sportovní kartičkou a druhým nejdražším sportovním sběratelským předmětem. Tahle ta kartička není jen tak obyčejná, protože její součástí jsou i nášivky s logem soutěže NBA z dresu, které oba hráči skutečně měli na sobě. No a 29letá řidička z Velké Británie si svůj vůz ozdobila 40 nálepkami, často peprnějšího charakteru. Za jednu obsahující vulgární výraz ale nakonec stanula před soudem a čelila riziku půlměsíčního pobytu ve vězení. Nakonec soud uznal, že neexistuje reálná šance na odsouzení, tak nakonec takhle, to prošlo.
0: Dá se nějak slušně přeložit, co na té nálepce bylo nebo ne?
2: Nemám to tady napsané.
0: Dobře, radši.
2: A tak představme si, že by tam třeba mohlo být, táhněte do někam.
0: Prostě. Jasně, no tak, ale, tam tak dal. To máme tady v Čechách taky, že jo, nálepky na autě, nejsem tvoje stará, nelep se mi na zadek, že jo. Nebo třeba začátečník, samolepka, dítě v autě taky potkáváme.
2: Dítě v autě.
0: A co mě baví třeba na autobusech je MHD nálepka, prosím pusť mě.
3: No,
0: vždycky pouštím. Akorát dobrý pak je, když si po někom takový auto koupíš, no, to sundáš tu nálepku, ale vlastně ji tam pořád máš. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, máme pro vás poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Dámy a pánové, 3000 titulů k poslechu, je tam dokonce i povinná četba pro střední školy, což je super. Co bych za to dal, když já jsem byl na střední, abych si to mohl jenom pustit a poslouchat?
4: Tak kdo máte zájem, pište, chci soutěžit na 777-937-777 a my jedno z vás vybereme za chvíli.
0: Teď Rose a Bruno Mars a Paté, hezké ráno z Hitrádia.

0: Rosé a Bruno Mars. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. A Paté. 7.35 a je čas na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka, kde je přes 3000 titulů k poslechu.
2: Kdo bude soutěžit dneska?
0: To bude Verunka. Veroniko, hezké ráno.
3: Hezké ráno přeju.
0: Hezké Ahoj. Ráno. Zdravíme do Metlova u Domažlic. Pověz nám, taky tam máte takovou strašnou mlhu.
3: No, já jsem teďka zrovna v práci v Domažlicích, ale mlha po cestě ráno byla, jo.
0: Byla. Tak to vypadá, že to je všude. No tak doufáme, že mozková mlha nebude teďka během 5 otázek, protože ty tě dělí od výhry 2000 korun na nákup k audioknih na portálu Audioteka. Tak pojďme na to.
1: Mm-hmm. Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je 90 děleno 3?
3: 30.
0: Ano. Jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Veru, jaké zvíře je symbolem moudrosti?
3: Sova.
0: Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Který měsíc má nejméně dní?
3: Únor.
2: Mm-hmm.
0: Bez váhání.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jedním slovem říká člověku, který píše knihy?
2: Spisovatel. Ano. A poslední, 5. otázka. Sousedí Česká republika s Chorvatskem?
3: Ne.
0: A je to škoda, co?
3: Jo, to je škoda.
0: To byla 6. dodatková otázka, tak Verunko, vyhráváš poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portál Audioteka a já se tam slyším dvakrát, to je nějaká červí díra.
2: Ty jsi zapla teďka rádejko, viď?
3: Ne, ale jsem na šatně a vyšme to.
0: Ty jsi v šatně teďka s náma, jo?
3: Jo, ty jsem s váma v šatně.
2: Tak to máme.
0: Tak jo, Verunko, poukaz posíláme, hezky se převlaď, zvládni to dneska v práci a hezký pondělí.
2: Gratulujem.
3: Děkuju vám, nashledanou.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Armin van Buuren, 7:40. This is what it feels like. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Je tady nový trend, dámy a pánové, lidi si balí svoje cestovní pasy do alobalu. Za malou chvíli probereme Plochozemce, samozřejmě přihodíme i další skvělý hity, tohle je Eva Farná, zahraje také Elton John a Dua Lipa, no a přidáme i dopravu. Hezké ránko.
1: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Nákupy v onlineshop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz.

0: poradnictví s pomysl.cz.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na dálnici D1 na 176. kilometru směrem od Brna na Prahu zasahuje do pravého pruhu nepojízdné nákladní auto. No a na Znojemsku v úseku mezi Božicemi a Čejkovicemi probíhají práce na vozovce. Očekávejte omezení provozu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.51, krásné ráno z Itrádia, posloucháte pondělní snídaní šampionů, Elton John, Dua Lipa, Cold Heart.
1: Určitě už jste to někde zahlídli, ať už naživo nebo na internetu. Lidi začali balit cestovní pasy do alobalů. Normálně jako kuře, kdybyste šli hodit na grill, protože prej existuje trend na TikToku, podle kterého vám někdo může v uvozovkách vysát data z pasu jenom tím, že projde kolem vás. Takže všichni se teďka bojí, že jim uniknou ty citlivé informace a obalujou.
2: Já bych si přál, aby mi někdo vysal tuk z pasu, kdyby prošel okolo mě. To bych si moc přál, nicméně to je za blbost. To zase nějaký plochozemec vymyslel určitě, že jo? Ale já si dovedu představit, jak to vypadá třeba na té pasové kontrole, jak to vytahuješ, jo, a najednou. Moment. Jo, pardon, špatný balíček, vydáš ten řízek v tom chlebu, tá, vydržte.
1: Pak to ustíky.
2: Vydržte. A, tady je pas, tak.
1: Ne, opravdu, jako, mně přijde, že furt vymýšlíme nějaký kraviny, jo, že kdysi třeba telefon, že se vybíjel úplně do nuly, protože baterka měla jakože paměť, že jo, furt
2: no se počkej, vymýšlí takovýhle věci. Tak tohle bylo třeba pravda, jo, protože ty starý články teda jako se museli vybít do nuly, aby se ta baterka jako sformátovala, jo, ale pozor, třeba věřili jste, že když spolknete žvejku, takže vám zůstane 7 let v žaludku?
1: Ježiš, no počkej, já jsem tohle měla s paprikou jako malá, já jsem se bála polikat ty semínka z papriky, že mi tam vyroste břiše paprika, no.
2: A podívej, hele, když papáš meloun, papáš semínka, tak tam vyroste miminko.
1: No jezusi. Třeba.
2: Tak to je snad, takhle, tomu, jako to je snad jasný,
1: no tak to víme, že
2: to víme, že to
1: jako
2: tak prostě. A pamatujete schválně, nevím, já to řeknu, jo. Karty do telefonních budek, pamatujete telefonní budky?
3: Já, jo.
1: Ale jako nevolala jsem.
2: No, ale pak tam byly buď peníze, bylo to na peníze, nebo na karty, že jsem strčila karta.
3: Tam byly takzvaný kredity na tom.
2: Ano.
3: Jednotky
2: a
3: se to jmenovalo.
2: Nevím, jestli to bylo i u vás, ale věřilo se, a my jsme to zkoušeli a ono to jako nešlo, jo. Že když zdala tu kartu do mrazáku, že se ty kredity dobily. Jako to napadlo.
1: No,
3: a zkoušel jsi to, viď?
2: Co, no zkoušel
3: jsi to? Já taky, no.
2: Měli jsme to v mrazáku a nic tam nepřibylo.
3: Nepřibyli.
2: No. Nepřibylo. A nebo třeba, nevím, že po špenátu budou vypadat jako Pepek námoří, že je plný železa, jo? Přitom to byla vědecká chyba.
4: Už se jenom přepsal v desetinný čárce.
2: Jo. Tak čemu jste věřili vy, jestli máte nějaký takovýhle bizár a schválně, jestli vám to teda ty kredity připsalo na tu kartu do té telefonní budky, dejte nám vědět, budeme rádi. Teď další hity, Ed Sheeran, Sapphire. Hezké ráno z Itrádia.

0: Ed Sheeran, Sapphire, 7.57, pondělní Hitrádio, snídaně šampionů, hezký den. Lidi si dávají cestovní pasy do alobalu, protože se bojí, že jim z nich někdo ukradne osobní data. To není z naší hlavy, to se opravdu děje. A ptali jsme se vás, jestli jste měli taky nějakou takovou věc, které jste bez hlavy věřili.
1: Přišla zpráva o tom, že jak to bylo s těma žábama, s těma...
0: Víš, že tady Adam z Olomouce, že když saháš na ropuchu, udělají se ti bradavice.
1: A to jsem si jako malá myslela a člověče, myslím si to do teďka, no.
0: Ukaž ruce. Ukaž ruce, no šahala.
1: No šahala,
0: šahala, šahala. Taky tady máme hlasovečku od... Držte, už to tady ladím, od Romany.
2: Čau kluci, tady je Romana. No, vy jste teda strašní moulové. No jasně, že to mrazáku to ty kredity nahrálo, že jo? I když jste to dali do mrazáku, ale museli jste to mít správně namražený na správnou teplotu. Takže 6-7 přece. Mějte to hezky, Romana.
0: Abychom vysvětlili pro vás, kdo jste se přidal až teď, tak bavili jsme se o tom, že tenkrát v 90. se věřilo tomu, že pokud se dá do mrazáku karta do telefonní budky, že tam dobijou ty kredity. Takže Romana to potvrdila. Další zpráva ještě od Míši. Ahojky, ano, ano, dobíjelo se to v mrazáku. Měla jsem jich 40 kusů. A když se na ně nalila voda a dali se na mrazák, tak se občas na nich něco objevilo. Z těch 40 asi na 6 kusech. Na některé 15 jednotek, někdy 4, ale člověk byl rád i za dvě.
3: Ale já teď tomu normálně, já jsem to celou dobu jako měl, že to byla legrace a my jsme byli fakt hloupí. A teď teda tomuhle mám věřit, nebo jsem hloupý
1: no,
3: znova,
1: byli
3: že nad tím
1: hloupí,
3: přemýšlím.
1: Ale je to i pravda.
0: Ale já bych to normálně vyzkoušel. Já bych to normálně vyzkoušel.
3: Ale budky nejsou už.
0: No právě, jako poslední budka zmizela v roce 2021, no. Takže už to nevyzkoušíme, bohužel. Za chvíli zprávy v 8, hezké ráno.
4: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Moje ruka!
6: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
7: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásné pondělí, je přesně 8 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Lidé v Česku stále častěji dávají svým dětem dvě křestní jména. Zatímco do roku 1950 byla běžná, komunistický zákon je na půl století zakázal a vrátil se k nim až v roce 2001. Podle statistik podíl takových dětí stabilně roste a dnes se týká zhruba 5% novorozenců. Rodiče je volí jako kompromis při neshodách, kvůli rodovým tradicím nebo proto, aby si potomek v dospělosti mohl sám vybrat, jaké jméno bude používat. Druhé jméno si navíc může nechat dodatečně zapsat na matrice každý. Změnu ve financování asistentů pedagoga v základních školách projedná na dnešním zasedání vláda Andreje Babiše. Kabinet by se měl také po měsíci vrátit k návrhu nové státní kulturní politiky, který kritizovali profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Ministři také posoudí, zda kabinet vstoupí do řízení, ve kterém bude ústavní soud rozhodovat o návrhu sněmovny opozice na zrušení části novely rozpočtových zákonů. A pojďme také na sport. Z kádru české fotbalové reprezentace před úterním závěrečným zápasem probíhajícím srazu ve Wembley proti Anglii vypadl obránce Štěpán Chaloupek. Stoper pražské Slávie utrpěl v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku zranění a od mužstva se po přesunu z Ověda do Londýna odpojil. Národní celek o tom informoval na sociální síti X. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Brno myslí na cyklisty. Zastupitelé schválili strategii rozvoje cyklistické dopravy. Dostupná už je také na webu. Podle ní chce mít jihomoravská metropole v roce 2035 víc než 280 km cyklotras a o 15 let později 370. Přitom loni jich bylo sotva 90. Síť cyklotras by měla být taková, aby se na nich cítili bezpečně jak seniori, tak děti. Po oblačném ránu přijde vyjasnění. Teploměr ukáže v Brně a na jihu Moravy až 23 stupňů Celsia. Z Brna Kavalášková.

0: vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
1: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Ahoj.
3: Ahoj, krásný pondělí.
0: Snídaně šampionů.
3: 39 dní skončil svět. Kdo tohle to tvrdí a co bychom dělali s tím zbývajícím časem, to probereme za chviličku.
2: Na to rozhodně počkejte, už teď můžete přemýšlet, no a my k vám posíláme další muziku. Na start poslední třetiny pondělní snídaně Miraj a Trips dokola, tak si to pojďme společně užít a hodně nahlas. Krásné ráno, zítra Adia.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Miraj, Trips dokola, tohle je Hit Radio, 6 minut po 8. Hezké ránko. Máme přesně 39 dní, než se tahle planeta vypne. Prodáváme, jak jsme nakoupili. V 60. letech parta vědců zveřejnila studii, podle které má soudný den přijít už v pátek 13. listopadu.
1: Jasně, že v pátek 13.
0: No samozřejmě, kdy jindy, asi ne v pondělí, že jo? Ale říkám si, v pátek 13. No tak jako, nám tady chodí vyplata kolikátýho? Tak 5. 6. nám to tady chodí. Ale vím, že máme ve smlouvě, že může přijít do 15. Takže si myslím, že ta poslední výplata by už asi nepřišla.
1: Rozhodně, no. Ne, ale říkám si jako, že těhle těch odhadů, kdy skončí svět, bylo už strašně moc. Takhle, jednou ten den samozřejmě asi nadejde, ale podle mě to zrovna ten den nikdo typovat nebude, že jo?
0: No ono to bude určitě v den, kdy už tady nebudeme, jo? No. Protože pojďme si to představit, kdyby čistě teoreticky teda za 39 dní měl být konec světa, jo? A teďka, když zapomeneme na takový ty obecný jako věci, že a chtěl bych být s rodinou a chtěl bych být s blízkýma, vůbec, pojďme si to užít, ale. Co byste dělali? Co byste dělali, kdybyste věděli, že máte posledních 39 dní? Já to asi vím.
1: A co?
0: Se bych prostě pařil, no.
1: Pařil.
0: Asi jo. A ten poslední den, já bych si koupil někde v Hornbachu nějakou pěknou, pěkný lehátko. A ten poslední den bych si lehnul takhle s rukama za hlavou a koukal bych, jak to přichází. A říká, pojď si pro mě!
1: Já bych vydala všechny věci, všechny songy nevydaný, který mám v šuplíku, aby to prostě šlo ven. Asi bych se strašně rychle vzala s partnerem, jo, abych si to jako odbyla, že bych to chtěla zažít. A jinak asi taky nějaká party pak, no.
0: Já bych si žádný hypotéky, žádný takovýhle věci prostě, jo. Já bych si prostě napůjčoval všechny prachy světa a užil bych si to na max. Já bych asi nespal těch 40 dní, já bych prostě jel si doplnej.
1: Co fíla?
2: Já bych jel do USA, kam chci celý život. Vzal bych partnerku sebou samozřejmě a tam by se rozjela taky velká party asi, protože já jsem teď takovej skoupej na party, já moc jako nekalím, nepiju, tak teď bych to rozjel naplno. Samozřejmě tak, jak říkal Michal, napůjčoval bych si miliony, že který už nemusíš vracet.
0: Jasně, doplnej, no,
2: akorát to by bylo, kdyby se stalo, že po těch 39 dnech by ten konec nebyl, já bych ty prachy utratil, že jo?
0: Přesně, přesně si řekneš, hele, tak je pátek 13. teďka sobota ráno, 14. teďka zvoní ten budík, a ty do prd.
2: A pak exekutor hned.
1: Tak co byste dělali vy, kdyby vám zbývalo posledních 39 dnů života a opravdu, jak jsme říkali, odvažte se, jo? Ne, jakože objedu celou rodinu a rozloučím se a tak.
0: Takhle my víme, že bychom samozřejmě strávili čas s těma nejbližšíma. To jako víme, to jsme si řekli, ale opravdu nějaké okou, jako co, jak byste to rozfoprovali, jak byste si to užili. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo SMS-kou a my se moc těšíme, co vy myslíte. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita na Hit Radio teď.

0: čtvrt na devět, krásné ráno z Hitrádia. V pátek 13. listopadu má přijít soudný den. Spočítali to vědci v 60. Akorát těch soudných dnů už bylo, víme, hodně. Nicméně je tady taková hypotéza, kdyby teda za 39 dní měl být konec světa, tak jak byste s těmi posledními dny naložili? Ptali jsme se vás, jak byste si to užili?
1: Píše Pepča, ahoj, já bych vzala rodinu na dovolenou, abychom se měli dobře. 13.11. mám zrovna narozeniny. PS, máte nejlepší rádio. Moc děkujeme a tak to vyšlo na narozky takhle vtipně, no, ale tak ono to bude dobrý.
0: Tak pojďme na hlasovku od Johany.
2: Dobrý ráno, abych tancoval okolo ohně, jedl a souložil.
0: Jasně. Taky tady máme hlasovku od... někoho?
3: Ahojky, tak já si myslím, že hodně lidí by začalo rabovat, protože prostě by si všechno chtěli užít, všechno by si chtěli vzít, takže si myslím, že nejvíc by rabovali a pak teprve by si užívali, tak zatím Zuzka.
1: To je asi taky fakt, no.
0: Taky super názor. Hlasovku nahrála i Ivča.
4: Krásný dobrý ráno, tak my bychom rozhodně natankovali plnou do obytňáku a rozhodně bychom se podívali na místa, kde jsme ještě nebyli. A protože jsme milovníci vody, windsurfingu, takže by to bylo úplně jasný, že jo. Strávili bychom poslední dny u moře, kde je nám krásně, někde u vody, grilováníčko, koronka, pěkně s dětma a čau, prostě asi tak, pohodičku, užít si to takhle, no. Mějte se krásně.
1: U Ivči to není party, tam je to naopak rodina a klid.
0: Ale super názor teda, rozhodně dobrý nápad procestovat vlastně svět. Myslím si, že za 40 dní by se dalo navštívit spoustu destinací. Taky tady píše, ahoj, můj celoživotní sen je podívat se do Francie, blá, tak pak tady třeba taky další, Klára, ahoj, Hitrádio. Tak já vím naprosto přesně, že bych to prožrala, ale doslova. Žádný kalorický tabulky, zdravá strava, hlídání se, ale totální obžerství. Věřím, že tohle je sen každé ženy po 30. co je na permanentní dietě. Taky souhlasím. A pojďme ještě, máme tady hlasovku od Jakuba.
5: Krásné dobré ráno. Kdyby byl konec světa za 39 dní, tak bych ho strávil asi v bordelu. Díky. Hezký ráno. Kuba.
1: Upřímnost nade vše.
0: Díky. Tak.
6: A zrovna Kuba se jmenoval, člověče.
1: Na co narážíte teďka?
0: Ne, nic. Tvůj kluk.
6: Náhoda.
0: Konečně někdo to řekl na plnou hubu. Gala Freed from Desire na Hitrádiu v 8.18. Ale stejně žádný konec světa nebude. Bude muset ty hypošky platit. Tak pojďme na...

0: Plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Užitkář!
1: Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. azpapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
1: azpapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. azpapír.cz.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
9: Kudy?
8: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
13: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
14: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Horodnicku mezi Josefovem a Dolními Bojanovicemi, se srazilo osobní auto se zvěří, dejte pozor. No a na D52 na 22,5 kilometru směrem z Pohořelic na Brno stojí v jízdním pruhu porouchané osobní auto, dávejte velký pozor.
4: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
15: Hit Radio City Brno.

0: Dobré ránko, 8 hodin 32 minut. Posloucháte Hit Radio, tohle je pondělní snídaně šampionů. Filip, pro nás má další ranní update.
1: Ranní update.
2: Kalifornské ministerstvo spravedlnosti udalilo případ ženy, která v předchozích letech zaregistrovala k volbám i svou fenku Maju, přičemž jednou byl její hlas dokonce započítán. Pokud bude ale teď shledána vinou, může být odsouzena v USA až k 6 letům ve vězení. Australské aerolinky Qantas spustí v polovině roku 2028 novou ultradálkovou linku, která přímo propojí Sydney a New York. Přímý let potrvá zhruba 18 hodin, čímž cestujícím ušetří víc než 3 hodiny oproti dosavadním trasám s přestupem. Pro tyto extrémně dlouhé lety v rámci projektu Sunrise počítá společnost s nasazením speciálně upravených Airbusů. No a rybář v americké Floridě pomohl znesnází dívce, která několik desítek metrů s vlnami a silnými proudy. Vyslal k ní dron, na něž zavěsil záchrannou vestu, kterou pak teenagerce spustil na hladinu. S pomocí vesty se dívka udržela na hladině a dostala se blíže ke břehu. Z vody ji nakonec pomohl profesionální záchranář.
3: Nová doba, no, kdy si rybáři nosili pruty na ryby, teďka tam nosí drony prostě.
4: A mně přijde, že se vlastně může měnit tyto starý přísloví, že jo, jak se říká, tonoucí se stébla chytá, že vlastně dneska to může být tonoucí se drona chytá. Pojďme na Hit, hezké ráno.

0: Kate Ryan. Za malou chvíli 8:45, mladíte Hit Radio, dobré ráno. Čověče, já o víkendu viděl něco, co jsem do té doby znal jenom z doslechu.
1: Ano.
0: Existuje portál, který shromažďuje řidiče, co blbě parkujou. Ta domena je www.parkujujakčiča.cz, jo. Hele, a já o víkendu takovou nálepku potkal. Já parkuju a říkám si, tady to auto tady stojí, ten tady stojí jak... Teďka vylezu a vidím na čelním skle růžovou nálepku a tak to čtu a na tom bylo: vaše auto se brzy objeví na webu, parkuju jak blablabla. Tak si říkám, tak se na to podívám. A člověče, já už jsem to viděl třeba 5 let zpátky, jo, a říkám si, ono to pořád existuje. A zjistil jsem, že tady těch nálepek, jo, je prodaných už asi 50 000 a asi to funguje, asi to má nějaký vliv.
1: Já teďka tady už otvírám ten růžovej web, protože se bojím, jestli tam náhodou neuvidím sebe. Ale jako ty nálepky, to mi přijde vlastně dobrý, jo, je to bizár. Je to vtipný. Vlastně i kdyby mi to někdo na to auto nalepil, tak já se tomu zasměju.
0: Jako pojďme si říct, jo, asi nikdo z nás není stoprocentní, i když si myslíme, že umíme parkovat. Já teda taky občas se přistínu toho, že zastavím, někam jako zaparkuju a říkám si, začnu se tam sám sobě smát a říkám si, no tak Michale, jsi to tady nechal jak úplný, doplňte si, takže, ale říkám si, hele, začalo to parkováním, ale přiznejme si, že jako některý by potřebovali samolepku i mimo auto.
1: Jako lidi, jo, na sebe
0: no, nalepit. No jasně, jasně, já bych si zasloužil jednu přímo na čelo. Hele, co byste tam dali vy, kdo nás posloucháte, nechám to na vaší kreativitě. Hodiny souhvězdí za malou chvíli, taky David Guetta, Terry Swims, Tones and I, hezké ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední

0: obrovským potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
1: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
0: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
1: Více na www.brno1.cz.
0: Bydlení na plný plyn.
2: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
3: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
12: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopí, ať je to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová lahev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
14: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: to prostě zbožňuju. David Guetta tady svým Stones and I. Tohle je Hit Radio v 8.52.
1: Michal zbožňuje tenhle ten song, co zbožňuju já a možná i spousta z vás jsou Cimrmani, jo? Tak kdo jste milovníky Jary Cimrmana, tak prosím vás, divadlo Jary Cimrmana oslavilo 59 let. 4. října 67 mělo premiéru jejich úplně první představení, což byl Akt. To vstupný tehdy bylo nějakých 15 korun a údajně měli herci takovou trému, že si museli brát prášky na uklidnění, což je vtipný. Ale chci říct, že já jsem strašně vděčná svýmu tátovi za to, že mě vychovával na Holzmanovi a Cimrmanech. Opravdu mě bral do divadla na jako spoustu a spoustu her od Cimrmanů a miluju to, musím říct.
0: Takže se asi nebudeme divit, když pustím tady jednu ukázku, že se tomu zasměješ.
2: Debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček. Akorát tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe.
1: To je prostě tak strašně dobrý humor, pardon, ale to je skvělý.
0: Mě strašně baví, jestli pamatujete, když něco víte, tak to řekněte, nebo aspoň naznačte. A Smrtka říká, a my nesmíme ani naznačovat. Pojďme na hity, poslední song, pondělní snídaně šampionu, Alan Walker, Alone, 8.54, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio. Alan Walker Alone v 8.56. My vám chceme popřát krásné ráno, taky samozřejmě hezký den, jsme rádi, že jsme to spolu zvládli. Nicméně tenhle týden bude o něco delší, samozřejmě, jak není pondělí volno.
1: A jo.
0: Zvykli jsme si na to hodně, co? Zvykli jsme si hodně. Tak buďte s námi dál, po deváté, na vás čekají další parádní hity, třeba Poetika, Ella Henderson, taky Eminem s Rihannou. My se loučíme a uslyšíme se kdy?
1: No zase zítra od 6 do 9, tak se mějte krásně a ahoj.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tak se mějte fantasticky, hezký den a zítra ráno v 6. Čau!
1: Pa, pa, pa!
3: Snídaně šampionů za námi a před námi první dopoledne na Hit Radio City Brno v tomto pracovním týdnu. Zdraví vás Ondra Blaho a rovnou jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začneme na nájezdu z Brákovy ulice na Žabovřeskou, kde havarovala dvě osobní auta. Zdržíte se nárazově. Slatina Hvězdoslavova ulice ve směru do centra, tady došlo ke střetu tří osobáků. Zdržení je tady asi desetiminutové. No a ještě Hradecká u odbočky na Řečkovice ve směru na Svitavy, tady dávejte pozor na nepojízdné osobní auto. Připomínám ještě trasu z Uherského Hradiště na Brno, konkrétně na obchvatu Slavkova u Brna se vytvořila více než 1,5-kilometrová kolona, takže i tady se zdržíte. No a kdybyste měli jakékoliv vaše dopravní info, tak nám dejte vědět hlasovkou nebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Babí léto vydrží v Česku do čtvrtka, bude až 24 stupňů. Pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a taky o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Na horách se můžou objevit sněhové přehánky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Poslanec motoristů Filip Turek se na základě rozhodnutí soudu omluvil Seznamu CZ za tvrzení, že jeho zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. Zároveň uvedl, že Seznam a jeho média přijdou o státní peníze za mediální kampaně. Nedávno se Turek musel omluvit také hnutí Duha. Česká armáda se podílí na mezinárodním testování technologií. Ty můžou v budoucnu zásadně změnit způsob vedení bojových operací. Ve vojenském újezdu Březina u Vyškova a na poligonu v Lipníku nad Bečvou probíhá mezinárodní cvičení. To za ministerstvo obrany přiblíží Simona Veselá.
10: Každoročně na přelomu září a října se zde setkávají vojáci, odborníci a zástupci NATO. Do letošního testování se zapojilo 49 firem zaměřených na protidronové technologie a dalších 24 společností s bezosádkovými pozemními systémy. Celkem se cvičení účastní více než 1000 lidí.
0: Technologie se tu ale pouze nepředvádějí. Vojáci je přímo v terénu zkoušejí a ověřují, jak obstojí při konkrétních úkolech. Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 29 zákroky k výhře 3-2 v prodloužení nad Floridou. Připsal si tak vítězství i ve druhém startu sezóny. Karel Vejmelka inkasoval 3 góly z 21 střel při prohře Utahu 2-4 na ledě New York Rangers. Asistence Filipa Hronka pak nestačila Vancouveru, který doma podlehl Vegas 2-3.
3: Aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě teploty okolo 14 stupňů Celsia. Odpolední maxima dnes vyšplhají až na nějakých 23. Ráno bude ještě oblačno, během dne ale začne oblačnost ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Takže start nového pracovního týdne bude nádherný.
4: Hit Radio City Brno.
3: A přidáme k tomu i tu nejlepší muziku na pondělní dopoledne. Poetika, Ella Anderson a taky Eminem s Rihannou.

0: Nejenom poetikou Elo Anderson na Rudimental, ale také touto legendární písní od Eminem Mariany Love the way you lie jsme odstartovali pondělní dopoledne na Hit Radio City Brno s datem 5. října. A pokračujeme jak jinak než pozitivní zprávou.
1: Pozitivka. Každý den něco, co potěší.
0: Dámy a pánové, dneska se podíváme do uměleckého prostředí, protože město Brno může skutečně slavit, bouchat šampus a být nadšené z toho, jak vynikající divadelní scénu tady máme. Protože do Brna míří hned 4 ceny Thálie. Za prvé Marco Salvadori, který získal ocenění za nejlepší mužský výkon v muzikálu Vintern z města divadla Brno. Dále Anna Jech, která získala ocenění za nejlepší ženský výkon v baletu Žezel. A k Národnímu divadlu Brno přidám ještě Magdalenu Koženou, která získala ocenění za nejlepší ženský výkon v opeře Alcina. No a pořád to není všechno, protože čtvrtou sošku Thálie a vůbec tu nejvýznamnější získala paní Zdena Herfortová z Městského divadla Brno, která získala cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Takže přátelé, jak jinak to oslavit, než tak, že prostě vyrazíte do divadla, protože máte 100% jistotu, že uvidíte skvělé výkony.

0: Wanted, Walks Like Rihanna, 22 minut po deváté v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. A já vím, že je pondělí a že se ani nemůžeme těšit na zkrácený pracovní týden kvůli státnímu svátku, a tak si to budeme muset opravdu vyžrat od pondělí až do pátku. Na druhou stranu věřím, že tu dobrou náladu vám pomůže najít nejenom skvělý playlist Hit Rádia City Brno, nejenom krásné počasí, které dneska panuje, ale třeba také fakt, že 5. říjen je Mezinárodním dnem úsměvu. Prostě den věnovaný radosti, dobré náladě a úsměvu. A tak to najděte, přátelé, vždyť kolem sebe máte tolik krásných věcí, které vám ten úsměv, anebo tu dobrou náladu, případně i tu radost můžou vytvořit, že tady není prostor pro nějaký smutky. Ne? Co? Jo? Shodneme se na tom? Já si myslím, že určitě.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit, a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Technologie naživo, biznis osobně. To je Mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
12: MSV 2026.
11: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
13: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
15: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
16: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
18: Já nový plot mám.
19: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Je přesně 9.35. Ladíte dopoledne na Hit Radio City Brno s pondělním datem 5. října. A zatímco doznívá Lady Gaga a Abrakadabra, tak já ještě připomenu to, o čem jsme mluvili před chvilkou, že dneska je také Mezinárodní den úsměvu. A jestli vám může něco vykouzlit úsměv na tváři, anebo udělat aspoň trošku radost, tak to může mít třeba na něco se těšit. A myslím si, že když má člověk plán, na který se těší, tak je to něco, co vám rozhodně tu náladu 100% spraví. A tak mám pro vás hnedka 3 tipy na akce, na které se skutečně těšit můžete. A začneme zámeckým dýňobraním, které proběhne 10.10. nebo vlastně i tuto neděli 11., takže během tohoto víkendu mezi 10. a 15. hodinou. No a to na zámku v Lisicích. A znáte to, podzimně vyzdobené komnaty prvního patra zámku jako součást prohlídky, vydlabávání zakoupených dýní na velkém nádvoří a bohatý doprovodný program, tak se mrkněte na zámek-lisice.cz a vemte klidně děcka, bude to hezký. Další pozvánka míří do samozřejmě Creditas Autodromu Brno, protože vás zvu na další akci, která se tady koná, Race Car Show, Mezinárodní mistrovství závodů automobilů do vrchu. Přijďte si vychutnat další závod v netradičním, tedy tradičním podzimním termínu a zpestřit tak už tak pestrou přehlídku rychlosti a preciznosti. Akci organizuje Maverick Rescue a veškeré informace najdete na jejich webových stránkách. Koná se to během tohoto víkendu, tak se určitě vyražte podívat, protože i tohle bude stát za to. No a připomínám, v okolo Príglu 2026 jubilejní 15. ročník běhu kolem Brněnské přehrady, už je to vyprodáno. Ale že se i diváci můžou na co těšit, to je více než jasné. Mluvili jsme o tom minulý týden s Petrem Boškem, ředitelem tohoto závodu, tak se určitě doražte na Prígl podívat. Hit Radio City Brno rozhodně na místě bude taky.

0: Když už jsme zmínili den úsměvu, no tak v dopoledním vysílání Hitradia City Brno nesmíme opomenout ani ještě, a myslím si, mnohem významnější význam dnešního dne, tedy pondělka 5. října. Dnes je taky Mezinárodní den učitelů. A pokud máte svého oblíbeného učitele a máte na něj telefonní číslo, napište mu, popřejte mu, určitě mu to udělá radost, a nebo jí. Já měl třídního na střední škole, ten nás učil dějepis a měl takový zvláštní fóry, básničky a slovní hříčky, jako třeba Spartakus byl chlapakus. A významně se přitom díval na naše spolužačky, nebo gladiátor měl svaly jako radiátor, nebo břicho jako radiátor, a divně se díval na kluky, kteří neměli úplně sixpack. Byl trošku divný, ale zároveň skvělej borec, díky kterému z toho dějepisu vím opravdu hodně. A tak jestli jste na tom stejně, napište jim, protože jestli nám někdo dal do života hodně, kromě našich rodičů, tak to jsou právě pedagogové, kteří nás provázeli těmi prvními roky, ať už to byla základka, anebo střední škola, věřím, že si to zaslouží. A díky nim Česko rozhodně není žádnej Buranov, ale stát s lidmi, kteří mají tak výborný všeobecný přehled, že by nám to mohl závidět celý svět.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg.

0: rámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na pilajehnice.cz.
1: Pila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu Motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: zeď. Tweet, tweet!
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
3: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Hele, koukej, kapr, a co jsi vytáhl ty?
5: No, pneumatiku.
4: Lidi hází pneu všude možně. Já nakupuju u pneubos.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
5: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
6: Pneubos.cz, váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, pneu patří na sběrná místa, ne do vody. Pneubos.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádím 3500 korun. www.metalshrot.cz.
8: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
9: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Silver City, self-aware.
1: Nám končí 9. hodinu dopolední na Hit Radio City Brno a teď necelé 2 minutky před 10. Jdeme na nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. Pozor si dávejte v Židenicích. Černovická ulice u sjezdu z Ostravské. Tady blokuje provoz nepojízdné nákladní auto. Počítejte s kolonou. Další problémy jsou na D52 na 22. kilometru ve směru do Brna, kde stojí porouchané auto, a taky na D1 na 212. ve směru od Vyškova na Brno. Tady se v levém pruhu srazila 2 osobní auta. Nehodu vyšetřuje policie, doprava v místě zpomaluje, zdržení je zatím nárazové, ale určitě se zvýší, nebo zvětší, chcete-li, tak jako tak dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou anebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Vládu Andreje Babiše čeká dnes několik citlivých témat. Ministři projednají změny ve financování asistentů pedagoga. Vrátí se ke kritizované státní kulturní politice a rozhodnou, zda se zapojí do sporu u Ústavního soudu kvůli novele rozpočtových zákonů. Liberec patří k nejotevřenějším městům v Česku. V celostátním hodnocení projektu Transparentní Česko obsadil první místo mezi 56 posuzovanými městy. Co přesně to znamená, vysvětluje mluvčí radnice Jana Kudymová.
2: Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
1: Město zároveň připouští, že má stále co zlepšovat, chystá proto další změny, které mají jeho fungování ještě více zprůhlednit. Cestovní kanceláře spustili prodej First Minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna nebo změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Hokejisté Českých Budějovic a Brna dnes uzavřou program 8. kola Tip Sport Extraligy. Motor do zápasu vstoupí s bilancí 2 porážek z kluzišť soupeřů a bude se snažit potvrdit dobrou bilanci v Budvar aréně. V sezóně tam bodoval ve všech 3 utkáních, 2 z nich vyhrál. Kometa zvítězila ve 3 z posledních 4 duelů.
3: Počasí jako Spartesu. Aktuálně v Brně a na celé jižní Moravě měříme 16-17 stupňů Celsia, odpolední maxima vyšplhají na 24 a během celého dne nás čeká skoro jasná nebo dokonce jasná obloha.
0: Hit Radio City Brno.
3: A teď po 10. nás čeká skvělá muzika na pondělní dopoledne. Disturb, Flo Rida s Kishou, anebo Kelly Clarkson.

vím, že pozitivními zprávami většinou startujeme dopolední vysílání Hitrádia City Brno. Nejinak tomu bylo dneska, konkrétně před hodinkou, když jsme mluvili hned o čtyřech cenách Thálie pro město Brno. Ale já mám další skvělou zprávu. Jestli sledujete Janka Rubeše a kluky z Prahy, tak víte moc dobře, že často ukazují na nějaký nešvar, který se i díky jejich zapříčinění většinou podaří nějak zakázat, zrušit a tak dále. Zaplať pámbu. No a tentokrát se jim podařil další majstrštyk, protože operátoři stopli sporné prémium SMSky, na které upozornil právě Jan, který mimochodem bezmezně miluje Brno a jezdí sem často. Čeští mobilní operátoři zakročili proti problematickým placeným službám, kvůli kterým některým zákazníkům odcházelo třeba 99 korun každý týden, aniž by si podle svých slov uvědomovali, že mají aktivované pravidelné předplatné. Já to takhle mimochodem měl s Tinderem už x roku potom, co už jsem ho dávno nepoužíval a byl jsem ženatý, jo? By the way. Na problém výrazně upozornil právě Janek, narazil na něj u vlastní maminky, ta dostávala zprávy o platbě 99 korun, které původně považovala za spam. Rubeš následně zjistil, že se jí částka skutečně pravidelně přičítá k účtu za telefon. A před platbě 99 korun týdně, tak člověk za jediný rok mohl přijít klidně o více než 5000 korun. A tak operátoři zakročili od 1. října, už u problematických služeb není možné provádět platby prostřednictvím prémiové SMSky, a to ani u již aktivovaných předplatných. Kde ale prémium SMS nekončí, kde bude nadále fungovat, tak třeba u jízdenek, parkování, hlasování nebo dalších legitimních služeb. Myslím si, že za tohle by si zasloužil Janek Rubeš opět pochválit. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

21 bouchaček vám nabídli Green Day a já vám nabídnu dvě, ale nebojte se, ne flinty, ale 500 korunové poukázky do restaurace zdarma. Protože máme pondělí 5. října, protože máme mezi 10. a 11. a protože nás čeká první kolo soutěže Nevaříme, posloucháme v tomto pracovním týdnu. Takže vy všichni, kteří jste registrovaní na našem webu na www.hitradiocitybrno.cz, spozorněte, zbystřete a hlavně zapněte si vyzvánění na svých mobilech, jdu volat, tak ať to neprošvihnete.

0: novým pracovním týdnem se do vysílání Hitrádia City Brno vrací i soutěž Nevaříme, posloucháme. Dnes, jak už jsem říkal před několika minutami, hned o 2 500 korunové poukázky. Kam? No přece do restaurantu Olymp Brno na Durďákově 46. Kam vás během celého měsíce října budeme zvát. Je pravda, že v pondělí meníčka nenabízí a otevírají až v 17 hodin, ale klidně se dneska zastavte na pivko nebo na pečený kolínko, žebra, šnicl, smažáček, prostě ty věci, které máme rádi. A na meníčko se klidně stavte zítra. Ale zpět k tomu důležitému, komu dneska zavoláme se 2 500 korunovými poukázkami. Pátek to nevyšlo, tak doufám, že dneska v případě Patricie budeme úspěšnější. Tak pojď, Páťo, pojď mi udělat při pondělku radost. Patricie pracuje jako operátorka.
1: Nevaříme, posloucháme.
0: Výborně! Už jsem se bál, že nový pracovní týden na soutěž Nevaříme, posloucháme, odstartujeme neúspěchem a opak je pravdou. Patricie, tady Ondra Blaho, Hit Radio City Brno, ahoj.
1: Ahoj, no já jsem to nečekala, já jsem to dávala včera nebo kdy a jenom tak z hercu.
0: No.
1: To jsem teda fakt nečekala, já jsem si říkala, že zavoláte, ježišmarja, až budu kdy.
0: Ale říká se, že na dobré věci se čeká, ale jinak tomu je u nás, protože tady opravdu může vyhrát jak ten, který si registroval před půl hodinou, tak i ten, který má registraci starou klidně rok. Takže tady je potřeba opravdu na ten telefonát čekat, zvednout telefon a říct Nevaříme, posloucháme, splněno. Takže víš, kolik jsi vyhrála?
1: Ne, si nějak neuvědomuju.
0: No, hned 2 500 korunové poukázky, takže
1: dvě?
0: Celý... Jo!
1: Ještě.
0: Takže normálně... 1000 do Olympu Brno.
1: Ty brďo.
0: Patricie, prosím tě, ty tady píšeš, no, že pracuješ jako operátor, respektive operátorka. No. V čem jako operuješ, co děláš?
1: No, operovat lidi bych nemohla.
0: Proč?
1: Protože jenom braní krve mě dělá špatně. Je to normálně jako dělník ve výrobě, klasika.
0: Jasně, a co vyrábíš?
1: Píš automobilový průmysl.
0: Jasně, jsou na tebe v práci hodní?
1: Jak do, jak kdy.
0: Kdo není? Nebuď slušná, řekni jméno.
1: To se říkat nemůže.
0: No, to je pravda. Je mi jasný, že toho, kdo na tebe hodnej není, asi na Durďákovu 46 do Olympu Brno nevezmeš, tak ať už vezmeš kohokoliv. Užijte si to, projezte, propijte celou 1000, kterou vyhráváš a ještě mi vydrž na lince, ať se můžeme domluvit.
1: Jo, dobře. Děkuju.
0: Měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Kam v Brně za dobrým jídlem a příjemnou atmosférou? Do Olympu. Skvělá kuchyně, vychlazené pivo a místo pro chvíle s přáteli. Restaurant a pub Olymp. Durďákova 46.
3: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

střední školy. Tak se ještě vrátím k tomu dnešnímu světovému dni učitelů. Já jsem na to konto psal svému třídnímu ze střední všechno nejlepší k dnešnímu svátku. On mě řekl, počkej, ale my přece slavíme na Jana Amose Komenského v březnu 28. Ale taky dodal, že přeci jenom už jsme světoví a proč nepopřát také našim kolegům třeba ze Slovenska, Polska a tak dále, kteří mají světový den učitelů právě dneska 5. října. Tak připomínám, když napíšete své oblíbené pančelce i dneska a pak na ní nezapomenete ani na konci března, bude mít radost dvojnásobnou.

novinka Trustfall a tečka za 10. hodinou dopolední. Značka Ideál. A jak to vypadá s dopravou, je taky ideální, no zdaleka ne, ale není to zas tak hrozný, to taky musím říct. Židenice Černovická ulice u sjezdu z Ostravské tady stále platí, že provoz blokuje nepojízdné nákladní auto, počítejte s kolonou. Problémy jsou taky na trase z Brna do Svitav, jak taky jinak u Lipůvky. Tady zasahují záchranné složky u nehody osobáku s nákladňákem, projíždí se Kyvadlově, v obou směrech vás čeká zdržení v koloně. No a připomínám ještě D52 a 22. kilometr ve směru do Brna, tady stojí porouchané auto. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou nebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty či happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou i v dalších dnech. Kapacity péče o seniory se dál rozšiřují. V České Třebové otevřeli nové centrum sociálních služeb. Třípodlažní budova vyrostla v blízkosti stávajícího domova pro seniory a nahradí dosluhující pavilon B, pokračuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
2: Bude mít domov kapacitu 130 lůžek, v kombinaci tedy domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a zároveň 10 polehčovacích lůžek, čili domov kapacitně vzrostl, je větší, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyvíjí v České republice demografie, tak určitě všechna lůžka budou naplněná.
1: Stavební náklady vyšly zhruba na 280 milionů korun. Španělsko čekají předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce tamní premiér řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Předčasné volby žádala pravicová opozice i někteří provládní politici. Útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
3: Počasí je čím dál hezčí. Ta ranní oblačnost už je dávno pryč. Aktuálně máme skoro jasno a v průběhu odpoledne bude i jasná obloha. No a odpolední teploty na nádherných 24 stupních Celsia.
0: Hit Radio City Brno.
3: No a hned po muzice odstartujeme tuzanský týden na Hit Radio City Brno. Jestli vám to nic neříká, nebojte se, brzo řeknu víc.

0: Hit Radio City Brno.
1: Těšil jsem se ale strašně moc na pondělí 5. října, protože právě dneska startujeme tuzanský týden na Hit Radio City Brno. Jak už jsem sliboval, 10. měsíc v roce bude ve znamení startu toho nejbrněnčtějšího vysílání v českém éteru. Každý týden se budeme věnovat jedné městské části a nejinak tomu bude dneska. Helena Matulová, průvodkyně Brnem z brněnského Ticu, je připravena a tentokrát si budeme povídat o historii Tuzan a hlavně o historii místního kostela.
2: Tak když se řeknou Tuřany, tak většina Brněnů si asi vybaví zelí, krásně křupavý, anebo letiště, hluk z letiště, ale Tuřany to samozřejmě nabízí strašně víc, hodně víc, než jako jenom zelí a letiště. Protože my jsme možná někdy dříve mluvili o tom, že Brno první zmínka bylo roku 1091, ale o Tuřanech je zmínka už z roku 1050 a to s takovou jako zajímavou událostí, já to vezmu trošku okliku. A když přijdete do Tuřan, tak možná si všimnete takového velkého rozlehlého kostela, který je skutečně je z velké dálky. A on tam není náhodou, ale on tam je proto, že Tuřany dříve byly velmi jako uznávaným a vyhledávaným poutním místem, už období baroka, dokonce snad jedním z nejstarších. A není to náhoda, je to právě váží se k tomu roku 1050, kdy jeden místní, řekněme rolník, šel večer domů a šel kolem křoví a z toho křoví na něho něco svítilo.
1: Panenka Marie.
2: Panenka Marie. A on samozřejmě nečekal na nic, balil panenku Marie, vnesl si ji domů, položil si ji na stůl a přemýšlel, co s ní asi udělá. Nicméně, když se ráno zbudil, tak soška nikde. A on teda byl asi nešťastný, dovedu si představit, že hodně, ale když šel večer zase tím stejným místem, tak ona zase v křoví, tak ji zase vzal, zase ji vzal domů a ona, představte si, zase jako do druhého dne zmizela. A když se to opakovalo už několikátý den, tak mu nějak jako došlo, že ona prostě chce zůstat v tom křoví.
1: Ale on pro ní chtěl určitě hezčí místo,
2: ano,
1: než křoví.
2: Ano.
1: A tak se rozhodl,
2: že se sousedy vystaví kapličku, takže nad tou jakoby soškou postavili tu první kapličku a v Tuřanech a tam později vznikalo teda větší kapelička kostela a tak dále a tím pádem to poutní místo. A ta soška má ještě zajímavou historii v tom, že my známe všichni Cyrila a Metoděje, že dorazili k nám na Moravu a donesli křesťanství a okurky, ale oni zřejmě teda kromě těchto dvou donesli i tu sošku, protože se historikové domnívají, že snad tady jako nechali někdo, že nestratili, takže to je možná ona. Proto to poutní místo bylo tak významné.
1: No tak jednoduše, no, prostě Cyril s Metodějem se po cestě ožrali, ztratili tady sošku panenky Marie a díky tomu máme nádherný tuzanský kostel. Ještě za malou chvíli nás čeká doplnění. Ale tak, jak jsme se dneska věnovali historii této městské části, tak nás v tomto týdnu čeká ještě pohled na zajímavé osobnosti, nejzajímavější místo, no a s mikrofonem vyrazíme také mezi vás, mezi tuzanské a zeptáme se vás, jak se vám v Tuřanech bydlí, co tam máte nejraději, no a na závěr tohoto pracovního týdne pro vás budeme mít taky krásné ceny. A já už jenom na samotný závěr doplním, že seriál o brněnských městských čtvrtích vzniká ve spolupráci s Ticem Brno a jeho autentickými prohlídkami s průvodci. Teď Tones and Die.

0: Sinclair, Love Generation. V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno a já se vracím k tuzanskému týdnu, protože právě Tuzanům se budeme vždycky po 11. celý tento týden vracet. No a ještě doplníme pro ty, kteří v Brně žijí teprve chvilku, jaké bývalé obce vlastně celé Tuzany tvoří.
1: Samotné Tuzany se skládají jednak teda z Tuzan, z Holásek, z brněnských Evanovic a ze Dvorsk, což byly dříve samostatné vesničky, které se připojovaly postupně. A navíc tam ještě hraje trošku roli i to, že třeba brněnské Evanovice dříve byly čistě německé, Tuzany čistě české, takže ta historie určitě byla jako komplikovanější.
0: A jak se ty vesničky vlastně dali dohromady?
1: Tak já myslím, že to hodně vyřešila druhá světová válka, odsun a potom ty 50. roky, kdy se to dávalo prostě všechno do jedné roviny. Dvorska byly připojené úplně až někdy ke konci, tak jako hodně naposledy.
0: To byla Helena Matulová, průvodkyně Brnem z brněnského Ticu. Společně s ní se zítra v rámci Tuzanského týdne budeme věnovat jedné z nejvýznamnějších osobností. Možná už teď tušíte, které.

Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City fandí fotbalové zbrojovce.
1: A já pevně věřím a doufám, že fandíte i vy. A přátelé, co nám může dělat velkou radost, tak to, že nás ještě zítra čeká jeden zápas Ligy národů. Věřím, že kluci budou předvádět stejně dobrý výkon jako v těch třech, sice prohraných, ale konečně koukatelných zápasech. No a taky to vypadá, že by se možná Páťa Šik mohl vrátit do repre. Úplně to neslibuje, ale řekl, že by se o tom klidně jako dalo mluvit. No a co je na tom ještě hezčí, že po úterním zápase se už začneme opět všichni společně těšit na nejvyšší kolo fotbalové soutěže, ve kterém se představí také naše milovaná zbrojovka. Tuto sobotu 10.10. od 15 hodin Šipex aréně proti Jablonci. A opět pro vás máme soutěž na sociálních sítích, budeme soutěžit o klasické vstupenky a u mě ve vysílání dopoledne budeme soutěžit o VIP Silver. Jak vyhrát? Dva lupeny jednoduše. Na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Mi dejte vědět, ať už textovkou nebo hlasovkou, jaký další hráč zbrojovky by si zasloužil první reprezentační start, tak jako se podařilo Danovi Vašulinovi teďka o víkendu. Takhle jednoduché to je. A ve čtvrtek dopo vyberu výherce.

Play ve 11:45. Předznamenávají konec naší dnešní pondělní dopolední tříhodinovky. A že jsme toho opět stihli hodně. Když se vrátím k této hodince, tak jsme otevřeli tuzanský týden na Hit Radio City Brno, protože se každé všední dopoledne po 11. v tomto týdnu budeme věnovat nějaké důležité informaci, která se týká Tuzan. A každý další týden se vydáme do jiné městské části. Pogratulovali jsme brněnským divadelníkům za to, že nám zpátky do Brna z Prahy přivezli hned 4 ceny Itálie. Připomněli, že je den úsměvu a taky udělali radost hned 2500 korunovými poukázkami naší výherkyni Patricii. A když k tomu přidám tu nejlepší muziku na pondělní dopoledne, myslím si, že máme splněno, ale ne tak úplně. Ještě nás čeká moje závěrečná dopolední srdcovka. Počkejte si na ní.

Tak se nám opět přiblížila 12. A na Tomáše Kluse a jeho pocity navážeme v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno další českou petelicí. Takhle, já mojí závěrečné dopolední srdcovce pracovně říkám moja petelica, takže možná i proto mě to slovíčko vlezlo do huby, ale to nevadí. Proč jsem vybral další českou věc? Protože je od legendární kapely Chaos, protože je to písnička Svišti na golfovém hřišti a nesnad proto, že bych dneska vyrážel hrát golf, kéžby, čekají mě ještě úplně jiné pracovní povinnosti, ale proto, protože je nádherné babí léto, teploty okolo 20, 5. říjen jako Spartesu a já vám mám i díky vám, posluchačům Hitrádia City Brno, tak dobrou náladu, že jsem to chtěl podpořit i touhle peckou. Tak si pojďte společně se mnou užít a zítra před 9. se na vás budu zase těšit. Tak hezký zbytek pondělí a v úterý zdarec!

0: Ohrožujete golfový průmysl. Jste moc zákazný. Jste škůdci. Vyhubíme vás a vaši úlohu. Potravinovým řetězci převezmou krysy.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Před pravým polednem ještě pohled na silnice D11, tedy Hradecká dálnice, 24,5 kilometra ve směru do Prahy. Tady pozor, stojí porouchaný kamion, zbrzdí vás nárazově. Komplikace jste hlásili také na D8, 6,5 kilometra směrem na Prahu. Opět porouchané vozidlo. Na výjezdu z Opavy směrem na Ostravu došlo k nehodě. Osobní auto se srazilo s nákladním, provoz je částečně zablokovaný, ale zdržení by mělo být v těchto chvílích minimální. No a podíváme se ještě na silnici mezi Harachovem a Rokytnicí nad Jizerou, kde došlo k nehodě osobáku. Tady auto narazilo do svodidel, proto projíždíte pouze jedním jízdním pruhem a aktuálně hlásíte v koloně zhruba 7 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
4: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: Hele, koukej, kapr, a co jsi vytáhl ty?
10: No, pneumatiku.
9: Lidi hází pneu všude možně. Já nakupuju u pneubos.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
10: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
11: Pneubos.cz, váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, pneu patří na sběrná místa, ne do vody. Pneubos.cz.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Hey, what's up, it's Rihanna.
15: I'm Harry.
16: This is The Weeknd.
17: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
18: On air.
19: Online.
18: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv a přeje Lucie Daňková. Ministerstvo financí dnes určí cenové stropy pohonných hmot na úterý. V pátek stanovilo na víkend a pondělí maximální cenu za litr nafty na 48 korun a 54 haléřů. U benzinu to bylo 45 korun a 97 haléřů. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily o 20 haléřů. RegioJet pokračuje v náboru stovek nových zaměstnanců. Dopravce posiluje své týmy před prosincovým rozšířením železničního provozu. Jaké profese poptává, doplní mluvčí společnosti Lukáš Kubát?
20: Nejvíce hledáme strojvedoucí, stevardy a průvodčí, ale také pracovníky údržby, elektromechaniky, dispečery nebo zaměstnance prodejních míst. Nové kolegy nabíráme především v Praze, v Brně, na Vysočině a v Ústeckém kraji. Důležité je, že u řady pozic není nutná předchozí zkušenost ze železnice.
3: RegioJet nové kolegy zaškolí a nabízí jim možnost dalšího profesního růstu. Rekonstrukce Skokanského můstku K120 v Harachově znovu začne nejdřív na jaře příštího roku. Rozhodnout bude muset nové zastupitelstvo města po nadcházejících volbách. Práce na přestavbě začaly loni a jsou pozastavené. V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, trvala 37 dní. Japonská meteorologická služba uvedla, že hlavní město Japonska zažilo nejdelší souvislou řadu deštivých dnů, a to od začátku měření v roce 1886.
21: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: V průběhu odpoledne většinou už polojasná, jasná obloha. V nížinách se může ještě tvořit nízká oblačnost, ale ta se bude postupně rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty je 18 až 22 stupňů. Na horách bude chladněji a foukat má slabý proměnlivý vítr.
22: Hit Radio.
21: srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
15: Je tady pravé poledne a pondělí, začínají nám naše srdcovky, krásný pondělní den vám přeju. Já vím, že slovo krásný a slovo pondělí tak dohromady až tak úplně jako nejde. Na druhou stranu vždycky může být hůř, ne? Mohli bychom mít těch pondělí během týdne víc, takhle máme jen jedno jediné. Chcete nějaký tip, jak přežít pondělí v práci? Jednoduchý, stačí vám k tomu jedno jediné slovíčko a to slovo aha. To je celý. Pak už jenom záleží na intonaci, jakým aha podáte, když za váma někde, tohle už jsem měl mít dávno hotový. Stačí říct jenom aha, dobrý. A nebo když vám někdo začne něco jako vysvětlovat, jo, v té práci je extrémně chytrý, tak stačí jenom říct aha. Na to není žádná odpověď. To je prostě jako skvělý. No a tak si dáme hned srdcovku číslo jedna, což je samozřejmě skupina aha. Jak jinak? Summer Moved On. Tak snad vám dneska zlepší náladu. Ještě jednou, hezký den zítra, Rien.

0: taková malá letní baladička. Léto přechází v podzim. Summer Moved On. Aha, na Hit Rádiu ve 12 hodin a 8 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tady mám zprávu od Peťana, zprávu, který píše: čau Pelnej, slovíčko aha na pondělí není vůbec špatný nápad a na pátek zase haha, protože v pátek už mám všechno a všechny na salámu. Zdraví Peťan, díky za srdcovky. Peťane, není vůbec zač, haha je super nápad. Na tím tak teď přemýšlím a říkám si, to mají politici, ale ne v pátek, ale každý den. Haha, ti nás mají na salámu 24/7. Kdo je ale 24/7 naopak v pohotovosti, tak to jsou lidi v nemocnicích, jo. Hele, tam před váma opravdu klobouk dolů, hlavně na urgentním příjmu. Já vím, že třeba teď ve fakultní nemocnici Plzeň, tak nás mají naladěný na urgentní příjmu, protože mi přišla i zpráva, což je jako skvělý, že posloucháte srdcovky a vlastně jako kde jinde, než v místě, kde to srdce každý den zachraňujete. Jsem strašně rád, že tam posloucháte srdcovky a tak vám tady posílám takovou jednu letní pohodovou vypalovačku, která si myslím, že vás provede tou dnešní pracovní směnou tak nějak snad jako v pohodě. No, ať to máte dneska jednodušší než kdy jindy. Přál bych vám dnes nejpříjemnější pondělí v roce 2026. Tady máte ode mě jednu speciální srdcovku. Má i lásku ve svém názvu a k tomu takový jako kalifornský vibe. California Love, Tupac a Dr. Dre. Jenom pro vás. Samozřejmě, ten doktor tam musí být.

0: To je také dotek dávné minulosti. Unit Mix a zázrak lásky na Hit Rádiu ve 12 hodin 18 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Moc děkuju za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 i k dnešním srdcovkám. Tahle zpráva mě potěšila hodně. Ahoj Jirko, děkujeme za srdcovky. Víkend byl dlouhý. Těšíme se na ně s kolegyňkou v kanceláři každý den. Je hezké slyšet v rádiu písně, které se tak často nehrají. Dnes při poslechu vzpomínáme, jak jsme za mladá chodili na trvalou a sedávali hodiny u kadeřníka. Sedíme spolu v kanceláři už přes 30 let, jsme tu déle než vybavení kanceláře, už se bereme ze tak. Máme kávu, smějeme se a posloucháme. Děkujeme, že hraješ i české srdcovky. Zdraví Eva a Gáby. Dámy, děkuju. Teď já bych si přál teď být na chviličku s váma v té kanceláři, posedět, pokecat, zavzpomínat. Já teda na trvalou nechodil, ale moje mamka ano, takže vím. Dokonce si ještě dokážu vybavit i takovou to jako specifickou vůni té trvalé, jo, protože tenkrát taky jako nebylo nahlídání, takže já si pamatuju, že jako kluk, tak jsem musel sedět třeba, já nevím, ty 3 hodiny u toho kadeřníka. Nějakým způsobem se tam zabavit, což v době bez telefonu, bez tabletů, vlastně vůbec nevím, jak to naši rodiče tenkrát dělávali. Každopádně moc děkuju za tuhle zprávu. Dáme si určitě i něco českého. Doufám, že se vám teď trefím do vkusu. Nevím, jestli tato dáma někdy měla trvalou, ale vím, že ona je taková jako naše hudební trvalka, protože její hudební kariéra stále trvá, je fantastická. Nedávno o ní vyšel i krásný dokument, a tak si dáme její Soumrak bohů i tady v srdcovkách na Hit Rádiu. Bára Basiková, právě teď.

0: Za mě jedna z největších klasik. So much love to give. Na Hit Rádiu ve 12.27.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla poslední srdcovka, kterou jsem vybíral já. Ještě tady jedna na vaše přání. A teda uteklo to rychle. Je pravda, že dnešní srdcovky, to jsme si jako moc nepopovídali, jo, dali jsme si je v takovém poklidném pondělním tempíčku, co na pohodičku, v klídku, bez stresu. Freeloaders, doufám, že vás pobavili. Teď tady takhle na to koukám. Do zpráv. A pozor, tak tohle je zpráva. Jak se říká, teď můžu umřít, jsem spokojený. Přišlo mi na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 zpráva. Ty krávo freeloaders. Tohle bych na Hit Rádiu nečekal. Tak, tadá, takový jsou srdcovky. Já jsem v pohodě. Po téhle zprávě já jsem naprosto jako spokojený. Já můžu jít domů, tak dík. Ale ještě se dáme teda jednu na vaše přání. Tak co byste dalšího nečekali na Hit Rádiu? Napište si o to, pošlete mi hlasovku. 777-937-777.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máme ji!
4: Naši novou akuvrtačku.
3: Jen za 799 korun.
4: S baterií a nabíječkou v ceně.
3: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
4: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
6: Potřebuješ.
5: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
6: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
7: Hakr Brno CZ.
8: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu Motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
9: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
14: CZ.
18: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: nejsem na to sám.
1: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 36 minut, nejvyšší čas dát si srdcovku na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A dneska je to srdcovka na přání a jedno takové hezké vyznání. Máme tady vybraný boyband, je to speciální boyband a chce ho Afu pro Monču.

Jo? Afu pro Monču East 17, tedy boyband, který byl u nich v pokojíčku dřív než on. Samozřejmě na plakátě. A přesto na něj nežádlí a naopak, protože ví, že Monča má tyhle boyband strašně ráda, tak ji chce dneska zlepšit pondělí, protože pondělí to je vždycky kritický den, tak aby měla úsměv na tváři i v práci. Krásný. Takže Afu pro Monču. Právě teď.

0: Shakira, Burna Boy, Daj Daj. No, tak Daj Daj, davaj, davaj. Daj Daj, dej, dej mi, dej mi. Kolikátý dneska je? Dneska máme 5. To znamená, že to bude dlouhá doba do výplaty ještě. To je týden na kousek. Co budeme dělat? Daj vám v práci zálohu. Daj nějakou zálohu. Je to strašně dlouhá doba do výplaty. No nic, tak alespoň budeme u toho poslouchat Hit Radio a minimálně hity, který vás baví. A to je vždycky takhle ve 12 hodin. To jsou srdcovky. I srdcovky na vaše přání. Mrzí mi, že se dneska nedostalo samozřejmě na tu vaší srdcovku, ale třeba to vyjde zítra. I zítra mezi 12 a 13 budou srdcovky Hit Radia a i zítra ta poslední 6 bude na vaše přání. Do 13. hodiny, než nás čekají nejnovější zprávy, tak si dáme ještě například Evu Farnou, teď už single, a nebude chybět ani Chad Kroeger, Joyce Scott a píseň Hero. No tak třeba nějaký Hero už čeká na Evičku. Kdo ví? Možná si můžeme dát po 13. hodině i trošku bulvárku, ať to pondělí maličko rozseknem. S váma Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio, za chviličku tedy Eva Farna.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No jako já!

0: téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.simcare.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malými 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze šesti nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce Seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno CZ.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Hit Radio.

0: plot má. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Gregory a Joyce Scott ve společném duetu písní Hero, což je mimochodem vzpomínka na Spidermana, ale už to je více jak 20 let zpátky, tohle je rok 2002. A zároveň je to poslední hit mezi 12. a 13. hodinou. Víc už toho dneska nestíneme. Před námi nejnovější zprávy, které začínají v jedno. Ještě předtím také aktuální pohled na dopravu. Jak se kde jezdí, to uslyšíte právě teď na Hit Rádiu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Nové omezení v Brně v ulici Úvoz na odbočovacím pruhu do Pekařské je silnice uzavřená. Probíhají tady práce na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vidět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Čech, kterého moskevský soud poslal v září na 13 dní do vězení kvůli protestu Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě, byl v sobotu propuštěn na svobodu. Podle informací ministerstva zahraničí český občan úspěšně opustil ruské území. Mnoho nemocnic si stěžuje na nedostatek zdravotních sester. Podle ředitele Strakonického špitálu Tomáše Fialy je jich dost, jen nejsou správně rozmístěny. Problém je podle něj spíš v kompetencích sester.
12: Máme za sebou před 20 lety reformu jejich vzdělávání. Vznikly praktické sestry a vznikly všeobecné sestry. Ty všeobecné sestry mají relativně vyšší kompetence, ty praktické jich tolik nemají. Tam bych plédoval za povýšení těch jejich možností provádět některé výkony. U těch všeobecných sester myslím, že bychom jich měli mít ještě více, tak, aby bylo dobré saturovat všechna pracoviště zdravotnická i sociální.
11: Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství dnes získali Američan Karl Deiseroth a také Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se světlem řízených jontových kanálů a optogenetiky. Cenu uděluje švédský Karolínský institut. Teď ještě pohled k nám.
1: Brno čeká další významná kulturní událost. 14. října odstartuje v kině Art mezinárodní filmový festival Brno 16. Známý dřív jako Brněnská šestnáctka. 67. ročník festivalu představí výběr současných krátkých filmů z celého světa a zaměří se hlavně na gastronomii v kinematografii.
13: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: V Brně a na jihu Moravy se postupně vyjasňuje. Teploty jsou 23 stupňů Celsia.
14: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, my pokračujeme dál na Hit Radio a ve zprávách Lucie mluvila o tom, že dneska někdo dostal Nobelovku a prosím, za co, že to bylo něco s mozkovýma buňkama, nebo co?
11: No je to výzkum, ve výzkumu fungování nervových buněk. V mozku byly oceněni tyto tři pánové, jsou to objevy týkající se světlem řízených jontových kanálů a optogenetiky. Znamená to v překladu, jak světlo může ovlivňovat fungování buňky.
0: Jo. Já mám v hlavě pondělí, takže já tam mám tu opičku, co tam má takhle ty činily.
11: Počkej, čeká nás celý týden Nobelových cen, tak uvidíme, co se dozvíme zítra.
0: To je krásný, a v pátek dostane Nobelovku Trump za cenu míru, tak to je teda krásný. No tak jo, tak pokud i vy máte pocit, že dneska nemáte vůbec žádný buňky v mozku, buďte v pohodě, nejste sami, teď je pondělí. Navíc je dneska Mezinárodní den učitelů a tak se ptám, na kterého učitele vy si rádi vzpomenete? Máte nějaký příběh, který byste chtěli říct do rádia? Můžete na 777 937 77. Pište, poslouchejte.

0: A to je přesně ta doba, do které my jdeme teď. Jdeme do doby tenkrát, kdy jste ještě chodili do školy. Pamatujete si na svého učitele nebo na svoji učitelku? Je jedno, jestli je to základka, střední, učňák, vejška. Prostě když se teď jako řekne nějaký učitel, tak kdo se vám vybaví a jaký s ním máte příběh? Tak to mě dneska zajímá. Mám tady samozřejmě několik zpráv na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777. Jsou tady i hlasovky, ale hned jednu tady uvedu na pravou míru, protože tady je zpráva. Ahoj. Milý Jiříku, já jsem asi trošku mimo s tím svátkem učitelům, vždyť ho měli 28. března na Jana Amose Komenského. Asi jsem nějako zaspala. Tak ano, to byl den učitelů, který se slaví v Česku a taky na Slovensku. Ten my máme 28.3. Ovšem, právě dnes, 5. října, je Mezinárodní den učitelů. To znamená, že nejen v Česku a na Slovensku, ale opravdu po celém světě. 5. října, to je ten den, kdy to slaví opravdu téměř všude. A teď pojďme na vaše zprávy. První je skvělá. Ježiši, oni mají i svůj den. No, tak jo, rád jsem neměl snad žádnýho. Oni mě totiž taky ne. Výborně. Tak co tu máme dál? 777-937-777. Pojďme na hlasovky.
1: Já jsem chodil do školy ve Frištáku a máme tam jednu rekordmanku, paní učitelku, která učí už přes 70 let.
0: Wow.
1: A ta byla jako super, no, sice přísná, ale spravedlivá. A bylo jedno, jak se jmenujete, když máte dobře napsanou písemku, dostal jste to, co jste si zasloužil, což je super.
0: Masakr, masakr, krásný, přes 70 let, wow, to je jako klobouk dolů, tam musí mít svatozář, haranti ještě nepřestali bavit, tedy studenti, co jsem řekl? No, pojďme dál, další zpráva. Od Sony, ne, tady máme. Ahoj, Jiří, já vzpomínám na češtinářku paní Šabatovou z polygrafické školy v Rumburku. Byl jsem tam 2 roky na nástavbě, takhle, a jako jedinýho Brňáka exota si mě kolikrát pěkně vychutnávala. Ale byla super, férová, naučila, maturita za jedna, tak super, zdraví, David z Brna. Tak Davide, taky děkuju za zprávu. No a co tady máme dál? Koukám, ještě tady je, ahoj Jirko, můj učitel na angličtinu, na střední. Líbil se mi hned, když k nám přišel na hodinu. Byl to přesně můj tip a zažila jsem s ním pěkné chvíle. Mrk, mrk, Verča. Mrk, mrk, Verča. A, OK. Tady cítím asi trochu jinou definici. Učitel na jazyky. Tak gratuluju. Jaké jsou vaše vzpomínky, dejte vědět.

0: Ray Dalton na Hit Radio, ten by taky klidně mohlo vyučovat hudební výchovu. Je 13 hodin, 27 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska je 5. říjen, Mezinárodní den učitelů, tak jsme trošku zavzpomínali na učitele ze základní školy, ze střední školy, z učňáku, z vejšky. Je to zvláštní, že člověk si vždycky jako pamatuje spíš takový ty, nechci říkat úplně negativní věci, ale prostě ty věci, jako třeba já nevím, tady čtu zrovna vzpomínku na jednu paní učitelku od Tomáše, který píše, že měl na základní škole paní učitelku, která ho vždycky na chodbě tahala za pejzy a za uši, když zlobil a tím se prostě jako stala jako pro něj nesmrtelnou, no. To je přesně, prostě žádný dobrý skutky, jo. Takhle to funguje. Takhle se člověk stane opravdu jako nezapomenutelným. Každopádně, ještě mě tady pobavila jedna zpráva od Karla, který píše, čau, já mám učitelku mámu, manželku i tchýni. Já jsem před tabulí celý život. Pojďme si dát takovou malou modlitbičku za Karla, jo? Ty to musíš mít strašně těžký v životě, kamaráde. Takže malá pondělní modlitbička za Karla a my si dáme další hity. Za chvíli Dua Lipa, taky B.O.B. a Hayley Williams. Karle, myslíme na tebe.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
5: Kudy?
4: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.
18: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
5: Šéfe, došel matroš!
19: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: nejsem na to sám.
1: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
2: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

Lipa a Houdini na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. My si teď sice dáme kabáty, ale řeč bude o Markovi Ztracenýmu. Protože Marek Ztracený dneska v 18 hodin oznámí další velkou novinku. My už víme, že jde o koncerty na Šumavě, ale kdy budou, kolik jich bude a pro kolik fanoušků, tak to stále zůstává tajemstvím. No a vzhledem

0: na Hit Rádiu. Je 13 hodin 44 minut, za chviličku David Guetta, tedy svým Stones and I, je taky Jennifer Lopez a Pitbull s hitem On The Floor. Trošičku si ještě střívníme tady to babí léto, které tady máme. Navíc máme tady týden, ve kterým jednak se rozdávají ocenění. Že jo? A teď, jak se to jmenuje? Mám dneska fakt jako vymle to. Cena míru. Jo? Jak to je? Mě normálně teď, reálně mi vypadlo to správný slovíčko. Vy už ho máte, vy už ho na mě jakože křičíte, prostě to je 100% jistý. Nobelovka, díky! Tak, to jsem potřeboval. Nobelovky. Tento týden se rozdávají Nobelovky. Celý týden. A nás samozřejmě zajímá, jak to bude vypadat potom za Nobelovu cenu míru. Ta by se měla, jestli si dobře pamatuju, teda předávat v pátek, ale... Víte, jak to je, jo? Víte, jak to je. Teď momentálně začal hon na nejchytřejší lidi této planety, jo? Já jsem úplně v klidu. jsem úplně v klidu. Tak dobrý. Takže Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, David Guetta a Teddy Swims, to vím, že budeme hrát ještě do 14. hodiny. Co bude po 14., tak to nevím, děj se vůle boží, dneska nás čeká opět pravda nebo bullshit, tak sám jsem zvědavej.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
8: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
7: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu?
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Kosmetika, co má koule, Angry Birds. Lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bardos.cz.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i...

0: xxl@kuchyne.cz.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: J-Lo.

0: energie na pondělní den. Je 13.59. V práci toho se přehánějte, ještě máme celý týden před sebou. A pokud máte před sebou i cestu autem, tak teď dobře poslouchejte Hit Radio, protože je tady 14. hodina, nejnovější zprávy a aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Záhumenice probíhají práce na inženýrských sítí a provoz je tady tak částečně omezen. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
7: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
8: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
9: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Hey, this is Ava Max. All the hits.
13: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty, happeningy probíhají po celé republice a konaly se už o víkendu, pokračovat budou i v následujících dnech. Cestovní kanceláře spustili prodej first minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna nebo změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Fotbalista Patrik Schick rozhodnutí nenastoupit za nároďák zatím nemění. Návrat ale do budoucna nevyloučil. Líbí se mu změny pod španělským trenérem Deniou i pozitivnější atmosféra kolem mužstva. Řekl to po vítězství v novinářské anketě Zlatý míč o nejlepšího českého hráče sezony.
17: Samozřejmě jsem říkal, že když budu zdravý a budu to v sobě opravdu cítit, že jsem schopný nároďáku něco dát a pomoct, takže si o tom můžeme znovu promluvit, ale že momentálně jsem byl v takovém rozpoložení, že byl bych si úplně jistý, jestli bych byl nějakým velkým přínosem.
16: Trenér Denia převzal reprezentaci v létě po neúspěšném vystoupení na mistrovství světa, kde Češi vypadli už ve skupině. Právě po konci šampionátu Schick v repre skončil. Teď ještě pohled k nám.
1: Nečekaná komplikace čekala na seniora v Brně. Muž se snažil v minulých dnech vykopat ze země pařez, ale narazil na zrezivělý předmět. Měl obavy, že by se mohlo jednat o munici, což se nakonec potvrdilo. Na místo dorazili strážníci a muže doprovodili do bezpečí. Pyrotechnik pak nález zajistil.
18: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Po oblačném ránu se postupně vyjasňuje, teploty jsou stále příjemné, užíváme si i 23 stupňů Celsia.
19: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, 2 hodiny odpoledne, je pondělí, blbej den, říká se, a je to asi jako pravda, já tady teď čtu úplně jako věc, která chovala. Stalo se to v Ohio, to znamená ve Spojených státech, za oceánem. Lékaři amputovali pacientce levou nohu na místo pravé.

0: vydání v roce 2026. Chápete to? Jak se tohle jako může stát? Jak se tohle může stát, že si prostě někdo na operačním sále splete končetiny? Jako chápu, je to 50 na 50. Když to řešíte s AI, tak to museli řešit s AI, protože já to takhle mám vždycky. Když něco řeším s chatem GPT, tak mi něco napíše, já říkám, to je blbost, a přijde mi, ano, máte pravdu, děkuju za opravu, zkusme to znovu, ale to není možný, ne, že tohle se prostě stane v roce 2026. No děs běs, co k tomu víc říct, hrozný.
1: Hit Radio City Brno.

스노와진 별 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시

0: Play na Hit Radio ve 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Ještě zůstaneme chviličku v té nemocnici, alespoň pomyslně, v rámci dnešního pořadu Pravda nebo bullshit. Mám tady docela zajímavou statistiku, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 37% lidí věří umělé inteligenci víc než svému praktickému lékaři. 37%. To je za mě jako enormně vysoký číslo. Jakože extrémně vysoké číslo. 37% lidí. To znamená, že 37% lidí v Česku, tak když jim něco je, nebo dokonce i jejich dětem, hodně jako mladí rodiči tohle dělají, tak to nejdřív napíšou do chatu GPT, nebo Gemini, nebo prostě kamkoliv tady do té umělé inteligence, nechají si poradit a na základě toho, co jim umělá inteligence napíše, tak se vlastně zařídí. Jo, pořídí nějaké léky, vitamíny, mastičky, nebo se vlastně jako spokojí s tou odpovědí, kterou dostanou. Aniž by si to pak ověřili ještě u praktického lékaře. A nebo lékaře svých dětí, že jo. 37%. Myslíte si, že to je reálný číslo? Jak to děláte vy? Děláte to taky? Jo, už se negoogluje, už se to všechno řeší s chatem GPT. Když vám něco je, nebo vašim dětem, ptáte se nejdřív umělé inteligence, jaký na to má názor, co byste měli dělat, a když to je ve vašich jako silách, tak poslechnete? A nebo stále ještě chodíte k doktorovi? 777-937-777. Jsem zvědavý.
2: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio, dneska řešíme téma, že
0: vědci
1: tvrdí, že 37% lidí v Česku věří chatu GPT nebo obecně umělé inteligenci víc než svému praktickému lékaři a tak s tím všechno řeší. Ptám se, jak je to u vás doma a jestli si myslíte, že 37% je velké nebo malé číslo. Tak tohle je taky dobrý. No ty vole, moje máma je názorný případ člověka, co věří víc AI a všem blbostem, co jsou na internetu. Mě něco bolí a hned, že hehe, chat GPT. No hrozný toto. Díky za zprávu. Další. Ahoj, moje sestra je do toho úplný blázen. Když má její dítě nějaký flíček na těle, tak to hned fotí a posílá do chatu GPT a ptá se, co by to mohlo být za vyrážku. A opravdu věří všemu, co jí to napíše. Zdraví Lenka. Co hlasovky?
2: Čau, tak taky to zjišťuju u chat GPT, jako je to pravda, prostě taková doba je. Mnohokrát se mi prostě stalo, že jsem přišel k doktorce, co měli děcka třeba 2-3 dny teplotu a dostal jsem nadaný, co tam lezu, jo, že to je ještě brzo, že to se pomalu ani nestačí nic projevit. Takže potom člověk sedí u té postele a trne, co ten dětskám vlastně je, no tak se samozřejmě uklidní tím, že prostě se zeptá, co je ještě normální, jestli toto už je moc vysoká teplota, nebo jestli prostě je tohle normální, tamto, nevím, přijde mi to normální.
1: Jo, je to už dneska taková doba a vlastně mě tady hrozně jako baví, že tady bylo řečeno, že člověk se tím uklidní, jo. Tak důkazem je další zpráva, kterou tady mám. Ahoj, já se přiznám, že to taky dělám. Je to pro mě rychlá odpověď a když je relativně pozitivní, tak to dál neřeším. Když je negativní a napíše mi to, že bych měla vyhledat doktora, tak nakonec tedy jdu. Ale je pravda, že to děláme asi jako proto, aby jsme rychle na to měli nějaký názor. Jo? Protože vzít telefon a jenom tak zavolat svým praktikovi, to prakticky jako nedělá nikdo. Jo? Do čekárny se nám taky nechce, to je taky jako šílený. A vysvětlovat takhle něco po telefonu, jo, asi to děláme kvůli tomu, že potřebujeme hned nějakou odpověď a většinou je to teda pro to uklidnění. Tak co, mají
0: vědci
1: pravdu, když tvrdí, že to je 37% a nebo naopak je to vlastně malé číslo? Dejte vědět. 777 937 777.

0: Nelly Furtado nebo Michael Schulte a Rehab, taky Tichá dohoda a Večírek osamělých srdcí, to všechno nás čeká už za chvíli tady na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je umělá inteligence víc než náš praktický lékař? Tak to dneska řešíme, protože
1: vědci
0: tvrdí, že 37% lidí v Česku věří, pozor, věří umělé inteligenci víc než svýmu praktickému lékaři. Mám tady pár zpráv ještě, který musím přečíst, jako třeba tady. Ahoj, já teda úplně AI nevěřím a všechno. Sice se s ní radím, ale spoléhám taky na svůj vlastní úsudek a mozek. Nicméně mám kolegyni, tak když mě v práci chytil žlučníkový záchvat a ležela jsem na zemi v bolestech, tak mi přinesla vodu a paralen. Že jí to poradila AI. Zdraví raději anonym. Rozumím, chápu. Ano, jakože jo. Taky na něco používám umělou inteligenci, ale stejně si radši osobně zajedu k lékaři, přeci jenom AI mi neudělá neschopenku do práce. To je přesně ono. Tady je ten kámen úrazu. Díky za tuhle zprávu. Tak abychom to teda uzavřeli. Když
1: vědci
0: tvrdí, že 37% lidí věří AI víc než praktickému lékaři, tak já si troufnu tvrdit na základě všech zpráv, které jste mi poslali na WhatsApp Hitrádia, že v tomto případě
1: vědci
0: nemají pravdu. Myslím si, že nemají pravdu, jo? 37% nevěřím, že věří víc AI než umělé inteligenci. Kdyby to ale bylo tak, že 90% lidí už s umělou inteligencí tak nějak jako debatuje o zdravotním stavu, tak tam si řeknu, jo, to ještě málo, to bude 99. Takže v tomhle případě si myslím, že nemají pravdu, ale to, že už se to vůbec blíží k číslu 37, podle některých jako tady statistik, že věří víc tomu, co se dozví tady takhle jako na internetu, než tomu praktikovi, tak to je podle mě ale jako hrozný. To je jako zdvižený prst. Jo. Poradit ano, ale jak je to, důvěřuj, ale prověřuj. Pořád radíme, volejte svýmu praktickému lékaři.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
3: Šéfe, došel matroš.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
6: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt vokolo Prýglu.
11: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
12: A právě tady vzniká Brno 1.
11: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
12: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
11: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
12: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
11: Více na www.brno1.cz.
12: Bydlení na plný plyn. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
13: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Nelly Furtado ve 14 hodin 37 minut. Pomalu, ale jistě se to tady všechno chystá pro taky dnešní odpolední show, která s vámi bude od 15 hodin. No a zítra ve 12 opět další srdcovky a jednu takovou srdcovku, které ještě mám, je to, řekněme, ochutnávka i toho, co vás čeká zítra. Tichá dohoda, když jste tohle slyšeli naposled. Večírek osamělých srdcí, má to smutný název, ale je to veselý. Tak vidíte pohodový pondělí zítra.

0: Posloucháte Hit Radio, za chviličku bude 3:15, za chviličku bude taky dopravní špička, no a za chviličku tady také bude i naše odpolední show, takže pokud náhodou někde uvíznete v nějaké koloně, tak nebojte se, budete mít sice nervy na pochodu, ale naše odpolední show tak vám zpříjemní to dlouhé čekání a zase vlastně jako o co déle budete trčet v koloně, o to déle budete moct v klidu poslouchat naši odpolední show. Takže tohle je vlastně jako dobrá zpráva. Já jsem Jirka Telnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 hodin. Zítra ve 12 opět srdcovky na Hitrádiu, to znamená půl hodina legendárních hitů a jeden navíc bude opět na vaše přání. Tak máte dost času na to, abyste si promysleli, co byste zítra chtěli slyšet. Těším se na vás.
1: Pivotéka Betel e-shopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop Betel e-shopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.betel-shopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka Betel e-shopek.cz.
2: Řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr i.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
2: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zeď. Nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
4: Hit Radio.

0: jak je dobrým zvykem s 15. hodinou Hit Radio City Brno a odpolední show. David, Peťa, čau.
1: Čau, krásné odpoledne, my jsme se moc těšili, ale tak jako možná máme hezké pondělí i vy, díky tomu, jak je venku krásně.
0: Jo, hned je to lepší.
1: A bude to lepší i s náma, protože pro vás máme nachystané zajímavé jobovky.
0: Nejlepším dopravním servisem z Brna a okolí ale odstartujeme. Pozor na D1, protože 195. kilometr u Brna ve směru na Prahu od Vyškova. Tady nám blokuje provoz nehoda osobního auta s kamionem. Musíme počítat s přerušovanou kolonou už od 213. kilometru. No a D1, 201. kilometr hlásí směrem z Vyškova na Brno, střed osobáku s nákladním autem taktéž, takže tady taky pozor. V Srbské ulici vidíš tou křižovatky s Tyršovou, střed dvou osobáků v Brně, taktéž nám to blokuje dopravu a ve Znojmě, protože i tam nás posloucháte, pozor zase v Přímětické ulici, kde srazilo osobní auto chodce. Mělo by to být pro tuto chvíli všecko, pokud víte o něčem dalším, budeme rádi, když nás doplníte na našem WhatsAppu 720 890 848.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Hele, koukej, kapr, a co vytáhl ty?
6: No, pneumatiku.
5: Lidi hází pneu všude možně. Já nakupuju u pneubos.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
6: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
7: Pneubos.cz, váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, pneu patří na sběrná místa, ne do vody. Pneubos.cz.
8: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
12: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Češi se stále více obávají zdražování energií. Jejich růst očekává 60% domácností, to je nejvíce za poslední dva roky. Polovina lidí za hlavní faktor považuje válku Spojených států amerických s Íránem a politiku Spojených států. Obavy ale zatím většinu domácností ke změně dodavatele nevedou. Plánuje ji pouze zhruba každý sedmý Čech. Ukázal to průzkum společnosti EPET Energy. Poslanec motoristů Filip Turek se na základě rozhodnutí soudu omluvil Seznamu CZ, a to za tvrzení, že jeho zaměstnanci nahlíží do e-mailu uživatelů. Zároveň uvedl, že Seznam a jeho média přijdou o státní peníze za mediální kampaně. Nedávno se musel omluvit také hnutí Duha. Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě, uvedla to dnes šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová po jednání s moldavským premiérem. Kalasová rovněž zmínila, že ruské rakety a drony o víkendu opět narušily i moldavský vzdušný prostor, což je podle ní naprosto nepřijatelné. No a Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu a zahraje si tak o třetí titul v kariéře. V semifinále dnes porazil na tvrdém povrchu Monačana Valentina Bachirota 6-4, 6-2. V rozhodujícím utkání vyzve sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze, který zdolal krajana Jaumeho Munara 5-7, 6-3, 6-1.
1: Jak jsem říkala, je krásně v Brně a okolí, měříme 22 stupňů, máme převážně slunečno. Slunečko nám vydrží až úplně do večera, no, jestli se ptáte na noční teploty, protože rozhodně doporučuji vyjít ven do ulic, tak v 10 večer naměříme zhruba 13 stupňů, to je fajně.
0: Ale už je to na mikinu nebo na lehčí bundu.
1: No to jo, a zítra to bude taky stejný, 22 stupňů, úplně jasno, ve středu taky. A kdy se nám to pokazí? Až ve čtvrtek.
10: Hit Radio City Brno.
0: Hola, hola, odpolední show, Hit Rádia City Brno volá, David Máčela, Peťa Březinová, to jsme my dva. My jsme takový jako vlastně dneska profesoři, my vás...
1: Že já jsem nešla na učitelku, to by dopadlo.
0: Tak nachystat papíry, tušky, schovat sešity, mobily a jdeme na to. Budeme vás zkoušet a budeme psát písemky, protože dneska je Mezinárodní den učitelů. Hit Rádio. Wake up in the and feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: pondělí odpoledne, kam bychom spěchali. Máme ještě celý týden před sebou a pochopil to i náš playlist, tedy playlist Hitrádia City Brno, odpolední show. Tohle byla Nelly a Kelly Rowland, tedy tohle byly Nelly a Kelly Rowland a my dva jsme tady taky, David, Peťa. No a vy jste tam taky, doufám, a teď společně pojďme přemýšlet a pojďme zavzpomínat na to, jaké to bylo chodit do školy, protože dneska je Mezinárodní den učitelů a učitelek, jo? Musíme být genderově vyvážení, takže i muži, i chlapi slaví, teda...
1: Tak teďka jsi byl úplně genderově vyvážený, to je pravda, jako... Tak abych já to vyvážila.
0: Pardon.
1: Takže učitelů a učitelek je v Brně zhruba 11 tisíc, to je strašně moc.
0: 11 tisíc?
1: No. Mm. Já myslím, že někdo nás určitě z nich poslouchá.
0: Ale už jsou určitě doma, už je 3 hodina odpolední.
1: No to záleží, že třeba na vysoké škole, tak tam mají přednášky odpoledne.
0: Jo, no tak pojďte nám klidně zavolat a nejenom vy učitelé a učitelky, ale vy všichni, co jste chodili do školy, jestli si vybavíte nějakou jako fakt super hlášku, protože mám pocit, že je strašně moc.
1: No je, jako já
0: vzpomeneš
1: takhle...
0: si na něco?
1: Hele, z první mě napadá, že naše pančelka tak říkávala vždycky, kde je ta třídní kniha, to si ji někdo dal k obědu nebo co? Protože vždycky je každý nikde zapomněl, že? Ono si to mělo hlídat, že?
0: Jo. Já teda jsem hodně pátral v paměti, ale napadlo mě jenom takové to klasické od okna A, B, A, B.
1: A to jsem nesnášela. Hlavně, když jsem se dělala ve špatné řadě.
0: Jako. Jo. No, tak my jsme to dělali tak, že jsme psali třeba stejnou skupinu.
1: Jo,
0: no.
1: A oni to na to nedošli, jo?
0: No, nedošli.
1: A když si vezmeš, jako tolik těch hlášek je, to, že nás to nenapadne, tak to neznamená, že vás to nenapadne. Mm. Že vás to, teď jsem to, nevím, jak jsem to řekla, tyjo, to je pondělí úplně. No, ale jako mně přijde, že ti učitelé sad od sebe taky ty hlášky opisovali. Když my si vlastně sdílíme úplně to stejný, prostě říkávali to úplně všichni, že jo?
0: Jo, jo, jo. No a hlavně učitel nemůže nikdy přiznat chybu, jo? On je vlastně sám, děcka jsou v převaze, tohle by nedopadlo dobře. Já si pamatuju, že my jsme v matice na střední měli borca, který počítal normálně příklad z učebnice, jo, a vyšel mu nějaký výsledek a my jsme řekli, pane učiteli, ale podle výsledku prostě nazadu té učebnice to máte špatně. A on že, no, tak asi tam mají chybu.
1: V učebnici? Tak to je dobrý.
0: To?
1: Hele, tak to ten náš asi taky nepochopil, že udělal chybu. Náš pan učitel z angličtiny, aha, tak nám pouštěl v hodině porno. A byly tam anglické titulky.
0: Ne.
1: Jo, bylo tam ach, wow.
0: Tak co se naučila všechno?
1: Wow.
2: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: a...
1: Vincent Boone, Beautiful Things, vaše hit Radio City Brno. No, nádherné věci jsme zažili určitě i ve škole a pak tam byly věci, které úplně hezké nebyly, a to byly třeba učitelé, kteří nebyli úplně dobře naladění, a já se vlastně vůbec nedivím, protože práce s dětma je prostě náročná.
2: No, ale někdy ty učitelé ani můžou být jako dobře naladění, ale stejně ze sebe vysoukají takovou hlášku, kterou si zapamatujete až do konce života.
1: Jo, my jsme chtěli, abyste nám dali vědět, co si vybavujete vy za hlášky ze školní docházky. Peti?
2: Mám tady od Adély, tak tady mám hlášku: zvonění je pro učitele, ne pro vás.
1: Jo, to no, si pamatuju. No, jo. A potom ještě přetahovala 5-10 minut.
2: Ano, ano, ano. A potom ještě další, a tohle napsal, kdo to je, Lukáš. Smějete se? No tak se podělte, ať se zasmějeme všichni.
1: Ježišmarja, jo. Jo.
2: No. Co tam máme dalšího?
1: A samozřejmě, že jsme se nikdy nepodělili, že?
2: Ne, nepodělili.
1: Mira nám poslal hlasovku.
3: V dnešní době nemyslitelné, ale dostávali jsme přes pasty rákoskou dřevinou.
1: Tak to nejsou hlášky, ale tresty učitelů. Přidala se i Marky.
4: Náš pan učitel žádnou hlášku neměl, nepoužíval, ale když jsme ho štvali, tak po nás hodil svazek klíčů.
2: To mohlo bolet, ale...
1: To teda jo, pokud těch klíčů tam bylo ještě navíc víc.
2: Počkej, ale jako myslím, v dnešní době, kdyby učitel hodil po někom klíče, tak už jde bručet, ne?
1: No já si myslím, že děcko by mu to vrátilo, hodil by po něm taky ty klíče zpátky. No a já mám ještě kamarádku Aďu, učitelku tělocviku, tak jsem si říkal, jak proběhla asi oslava u nich.
5: No, já nejsem dneska úplně ve slavící módu, protože dnešní tělocviky byly opravdu náročný, takže hlášku žádnou tady nevyhodím, byl to totiž docela pernej den, takže asi tak, ze života učitelů tělocviku.
2: Zkuste jim to dělat jednodušší, nejenom když mají svůj den.
1: Chápeš to? Ti parchanti prostě neposlouchají ani na den učitelů.
6: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem!
7: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz. V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
8: Laminátovou.
7: A voděodolnou.
8: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
7: Přesně.
8: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberg na novou výstavu Motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Objevte nový Dongfeng Mate, moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
7: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Já nový plot mám.
12: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
5: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: U nás v Česku 28. března na narození Jana Amose Komenského, ale ve světě většinou dneska, tedy 5. října, slavíme Světový den učitelů a učitelek. A už jsme tady probírali jejich hlášky a že jich je. No ale teď jsme si říkali, že bychom vám pustili jedno video od známého influencera, jehož hlas už jsme tady párkrát pouštěli, a to je David Vácha. A je to takové jako přirovnání, co říkají učitelé ve třídě versus v kabinetu. Ono se to celkem liší.
1: Ano, liší se to, jak jsme ji předtím zmiňovali, že učitelé moc nepřiznávají chybu v té třídě, ale potom, až jsou s těma ostatníma učitelema, tak ano.
0: Tak si to pojďte poslechnout s náma.
2: Ach jo, vy si myslíte, že mě baví vám pořád dávat špatný známky? No nebaví, že jo? Pro mě by bylo taky mnohem jednodušší, kdybyste všichni měli za jedna, já bych to do toho papíru jenom napsal a bylo by. Víte, kolik práce mi to takhle dá to po vás opravit? Vždyť já do toho testu napíšu mnohem víc než vy tou mojí červenou. Jasně, jenom o 5 minut, že jo? Ale po třetí tento týden o 5 minut pozdě. Přijde ti, že já tady chodím do hodiny taky pozdě, že tady na mě všichni čekáte?
3: A prosím tě, v klidu to dopí, ono se to tam bez nás taky 5 minut neposed.
2: Prosím vás, o tom testu jste věděli dostatečně dlouho dopředu, jaká přepadovka, co to tady na mě hrajete, si myslíte, že jsem dnešní, ne?
0: A teď kabinet?
2: A já dneska přijdu do třídy, sebevědomě rozdám testy a oni, že jsem jim o tom testu neřekl. A já jsem jim o něm

0: Hit Radio City Brno, odpolední show, David s Peťou a neradi tady řešíme životy druhých, ať si každý dělá, co chce.
1: No to mluv za sebe.
0: Dobře, tak já nerad zabrušuju do životů jiných, ať si každý opravdu dělá, co chce, znovu to zopakuju, ale jsme rádio, navíc máme ji nachystanou v playlistu, tak nám nebrání nic tomu, abychom to tady zmínili. Musím se Farná už se rozloučila se svým milým a oznámila rozchod. Myslím si, že této zprávě jste asi neunikli. Peti?
1: Já jsem jí neunikla, ale víte jak? No, normálně si sedím na terase se svojí sestřenkou, bavíme se o Evě Farné, už nevím kvůli čemu, možná superstar. A ona mi říká, oni jsou jako pořád spolu, ne? A já si myslím, že ne, že nejsou spolu. A nekecám, 5 sekund poté otevřu mobil, otevřu Instagram a před 50 minutama tam dala Eva Farná ten příspěvek, že se rozchází. Takže já to tady balím, jo, a jdu věštit z koule.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já.
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
7: Moje ruka!
8: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
14: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100%. Myslíte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
16: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
17: Carglass opraví, Carglass vymění.
18: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.

0: Jo, je tam malinko chladní venku, ale pořád si myslím, že počasí na to si dát zmrzlinu, tak jak to udělala naše kolegyně Peťa. Ta normálně do studia Hit Radio City Brno teď s 16. hodinou přišla se zmrzlinou, s ledňákem, s Míšou, nebo co to je?
1: A když mám Míšu doma? Jo, musím jít i v práci.
0: Ale prosím tě, dej pokoj. On to stejně neposlouchá, stejně nebudeš mít plusové body. Prostě jsi měla chuť na sladké, no. Jo. To je v pořádku úplně, při pondělku, kdo by neměl. No a vy si dejte klidně taky zmrzlinu nebo cokoliv dalšího dobrého a hlavně mějte dál v uších Hit Radio City Brno, i pokud řídíte, protože teď vám přinášíme nejlepší dopravní servis Brna a okolí a mám další informace k nehodě na D1, 195. kilometr u Brna ve směru na Prahu. Blokuje nám krajnici nehoda osobního auta s kamionem, takže se tady lehce přibržuje přerušovaná kolona od 213. kilometru a připomínám také Přímětickou ulici ve Znojmě, kde srazilo osobní auto chodce. Šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
14: Hezké odpoledne, v 16 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zimanová. Vláda na dnešním jednání schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období roku 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím navazujícího akčního plánu. Ten bude vládě předložen do 30. listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Francouzští studenti znovu protestují na stovkách míst. Nelíbí se jim poměry ve školství, kterému podle demonstrantů chybí peníze. Na některých místech se demonstrace stejně jako minulý týden zvrhly v násilnosti. V severofrancouzském Lens přišel o ruku 15-letý chlapec, zvedl ze země policejní paralyzující granát. O případu informovala agentura AFP. Interpol odhalil rychle rostoucí nelegální trh s látkami do elektronických cigaret. Policie zasahovala v 17 zemích a zjistila, že se mění nabídka drog i způsoby jejich pašování. Ketamin navíc množstvím zabavených látek poprvé předčil metamfetamin. U rumunských břehů se potápí turecká nákladní loď. Tu zřejmě zasáhl dron. Na palubě vypukl požár a záchranáři evakuovali 11 lidí, včetně 3 zraněných. 2 členové posádky zemřeli. Jen dodám, že plavidlo převáželo obilí.
0: A Martin Strýček, dispečer dopravního podniku města Brna, nám také řekne o zdržení, které teď máme hlavně v jižní části města Brna. Martine, tak na jakých linkách to jezdí se zpožděním?
15: Krásné odpoledne všem posluchačům. Na linkách 49, 50, E50, 67 a 78, kde se aktuální zpoždění pohybuje v rozmezí od 10 do 15 minut.
0: Super, děkujeme. Já jenom doplním, že další info a aktuální zdržení můžou posluchači a posluchačky sledovat v aplikaci DPMB Info na sociálních sítích X a Facebook nebo na webovkách dpmb.cz. Martine, spojíme se.
15: Měj se hezky zatím. Čau, čau.
1: Krásných 22 stupňů je venku, my jsme to tam teďka šli nasát, tu slunou atmosféru. Fakt je to tam ještě na krátký rukáv a to bude i zítra i ve středu stejné 22 stupňů, no ale ve čtvrtek už se to lehce pokazí, naměříme 20 stupňů zataženo a dokonce i zaprší.
0: Běžte ven, pokud už máte po práci, neseďte doma a nasávejte Dčko.
12: Hit Radio City Brno.
0: A buďte taky s Hit Radiem City Brno, David Guetta, Sia. Tím odstartujeme druhou hodinu dnešního odpoledne tady na Hit Radio. Hit Radio. No a my jsme David a Peťa, věřím, že s námi zůstáváte a že se budete bavit. O čem se budeme bavit my?
1: My se budeme bavit o lepidlu.
0: O lepidlu?
1: Ale trošku jako jiným lepidlu, který vymysleli brněnští vědci, jsou šikovní.

ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit, na hlas se smát, pojď zářit celým světem.

0: Hit Radio City Brno Krištof a song, který vznikl díky covidu vlastně, jo? Protože tuhle písničku Richard Krajčo napsal a naspíval, abychom byli na optimističtější vlně během koronavirové pandemie. No, co si budem, nebylo to úplně hezké období. A ono není ani hezké, když se nám někdy něco stane, jakože si někdy něco zlomíme. Už jste měli něco zlomeného? Ruku, nohu nebo cokoliv jiného? Někdy ty zlomeniny nejsou vůbec hezké a právě o nich teď bude řeč.
1: No jako, my máme úplný převrat. Zase můžeme být na Brno pyšní. Představte si, jo, že vědci z VUT v Brně vyvinuli speciální lepidlo, jo, ale pozor, to nebude jako nalepení, já nevím, hrnku, jo, ale bude to pomáhat při tříštivých zlomeninách.
0: Třeba?
1: Hele, takhle, abyste si to představili, když si zlomíte nohu, tak ty jako větší kusy, třeba když je toho víc, tak ono se to spojuje nějak dlahama a šroubama. Prostě se vám tam navrtají šrouby, ty se vám potom odendají. Jenomže pak tam jsou třeba malinký úlomky a ty si většinou nepodaří zachránit. Takže se vezme lepidlo, jo, přilepí se to a je to dobrý za chvíli.
0: Takže žádné šrouby a matice?
1: Ne.
0: Ale lepidlo?
1: Jenom lepidlo, normálně.
0: A myslíš, že tam použijí Herkules nebo mamut?
1: Ksenu. Let's go.

mít ještě klidně v letním playlistu pro vaši dovču, víkendovou chillovačku na chatě nebo grilovačku s kámoši. Tohle byla totiž Shakira na Hit Radio City Brno. Mimochodem, když jsme u té grilovajdy, tak já jsem o víkendu šel do obchodu prostě a hledal jsem nějaké věci na grilování, protože my jsme ještě s rodinou mé přítelkyně jako se pustili do grilování. Šlo to, možná, že i vy jste to využili, toho počasí. No ale co jsem chtěl říct, když jsem

0: chodil po tom obchodě, tak já jsem teda našel i adventní kalendáře, které už se dají koupit.
1: Jak jako našel? Teď to no. jsou už, oni jsou už úplně všude.
0: No
1: já
0: jsou?
1: Jsem taky šla, já jsem si chtěla koupit nějaký hezký kabátek na sebe, ne? A všude na mě ty nástrahy. A víš co, já jsem nejlepší cílovka asi, protože já už jsem si ho chtěla koupit, čokoládový. Že bych si to jako předvížit na každý měsíc, abych se na to víc pak těšila.
0: Jo, jo. No tak co vy, už jste taky viděli v obchodech nějaké vánoční, jak to říct, pamlsky, ne, dobroty.
1: Pamlsky, jak pro psa, že?
0: Vánoční šmakulády, čokoládová vajíčka jsem tam viděl. A to jsou zase možná i Velikonoce už
1: no,
0: nikdo.
1: Ale počkej, počkej. A no. co jako můj oblíbený Halloween, ten letos nebude?
0: Vypadá to, že ne.
1: Vánoce.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
11: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagoro

0: naše Hit Radio City Brno. Trošku jsme opět hrábli do strun s oblíbenými Linkin Park. No a budeme pokračovat s oblíbenými tipy, kam vyrazit, protože sotva jeden víkend skončil, tak my už vyhlížíme ten další víkend. A ten další víkend bude patřit třeba klasickému, tradičnímu závodu, běžeckému závodu okolo Príglu. A jak už název napovídá, tak tenhle závod se poběží kolem přehrady.
1: No, jenomže tam jako není moc možností si to zkrátit, že? Ono jako okolo té přehrady je to dosti složité.
0: Kolik
1: a dlouhé.
0: Kiláčku?
1: Hele, já bych to viděla tak na 15. No, no jasný, jak když jsem jednou šla okolo přehrady, tak já jsem nachodila 15 kilometrů, nebo kolik, no. Ale jako takhle, když běžíte, tak vám to uteče a hlavně tam budete mít i občerstvení, jsem koukala. 3 občerstvení, dostanete medaily, polévku po závodě.
0: Tak já jsem to našel. 14,1 kilometr.
1: Tak jo.
0: No. Je to mírně zvlněné, hlavně po asfaltu běžíte, kamenitém povrchu. No takhle, vy co si teď říkáte, že byste do toho šli, tak bohužel máme pro vás smutnou a špatnou zprávu, protože registrace už jsou pozastavené, už je to vyprodané, ale můžete jít fandit, omrknout to, stát se třeba i dobrovolníkem a příští rok si to zaběhnout. Pokud se nepletu, tak tam mají i takovou velmi originální štafetu běžeckou, že ty vyběhneš, běžíš a ten druhý, ten se sveze parníkem a bude na tebe někde čekat.
1: Cože?
0: No,
1: to je
0: parníková štafeta. No mrkněte přímo na stránky vokoloprigl.cz, protože tam se o tomto legendárním závodě dozvíte víc. No a nezapomeňte, že v sobotu právě 10. října, tedy tuhletu sobotu, co bude, se potkáme právě u brněnské přehrady a my tam budeme. Hit Radio City Brno.
1: Tak já vás pozvu na něco ryze halloweenského, podzimního, což je zámecké dýňobraní. Je to v Lesicích u Brna od 10. do 11., takže víkend. A budou tam podzimně vyzdobené komnaty zámku, pak samozřejmě vydlabávání dýní, jo. A jako tam jsou nádherně zabarvené zahrady, jakože to listí. Když ten podzim podzimuje, tak tam podzimuje fakt dobře.
0: Jo. No a pokud by vám to nestačilo a chtěli byste vidět a jste fanoušky také rychlých vozů, tak doporučujeme vyrazit právě na brněnský autodrom, kde se konají o víkendu závody do vrchu. Teď muzika, posíláme Nickelback, Hit Radio City Brno.

0: to není jenom zpěvačka, ale taky prodavačka. Jo, Lady Gaga se teďka zaprodala nějakému japonskému obchodnímu řetězci, tedy natočila jim reklamu, protože oni potřebují samozřejmě nalákat nové lidi. No a ona ve futuristicky vyhlížející uniformě obsluhuje zákazníků, doplňuje tam lahve s čajem a nabízí dokonce i smažené kuře.
1: Ty, tak to šla hodně bokem jako Šardic. Vem si, že ona vždycky dělala reklamy takový luxusní zboží a teďka skončila v supáči.
0: Tak si říkám, že pokud nás teď poslouchá nějaký zaměstnavatel a hledá k sobě nové lidi, tak jaký z interpretů našeho playlistu, jakého z interpretů byste chtěli obsadit do reklamy?
1: Já bych chtěla mě, já jsem sice nejsem interpret, ale jestli mě slyší někdo, kdo prodává gumový medvídky, tak já bych chtěla být v reklamě, kde mě budou padat přímo do pusy.
0: A nebo to může být klidně Damiano David. A nebo Dean Lewis. Protože to jsou interpreti, kteří patří do playlistu pro odpolední show. S datem 5. října dáme vám je už za chvilku.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Pryč od nudy přesně tudy.
6: Kudy?
5: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu?
12: Barvu? Je, tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: firmanazážitky.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.

0: Tě zve generální partner MILT, hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. MILT vokolo Príglu.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: A my se ještě neloučíme, pokračujeme dál, teď zakončujeme druhou hodinu odpolední show s datem 5. října. David Peťa stále na značkách, stále za mikrofony a doufám, že vy jste taky tam, kde máte být, že prostě posloucháte naše vysílání. Rád bych vám teď řekl něco z nejlepšího dopravního servisu z Brna a okolí, ale vypadá to, že normálně je klid, že Brňáci a vůbec všichni úplně vyklidili Brno.
1: Víš, co si myslím já? Že oni už dělají takovej ten čtyřdenní pracovní týden, jo?
0: Jakože si vzali pondělí volno, jo. A začnou pracovat
1: no zítra. Právě, to je dobrý, ne?
0: No tak to by mělo být teďka na silnicích živo, protože se všichni vrací z prodlouženého víkendu.
1: Tak to mi nesedí, dobře.
0: No, ostatně potvrdit nám to snad potvrdí i dispečer dopravního podniku města Brna. O tom, jak to jezdí, se pobavíme po zprávách za chvilku.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Hele, koukej, kapr, a co jsi vytáhl ty?
5: No, pneumatiku.
4: Lidi hází pneu všude možně. Já nakupuju u pneubos.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
5: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
6: Pneubos.cz, váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, pneu patří na sběrná místa, ne do vody. Pneubos.cz.
7: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Jsou tady další zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Zemědělci obdrží 264 milionů korun z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě. Podporu dnes schválila vláda. Peníze mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a také další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Podporu farmáři obdrží nejpozději do 28. února roku 2027. Ve Frankfurtu nad Mohanem dnes slavnostně odhalili lavičku Václava Havla. Primátor města tak učinil v den, kdyby bývalý československý a český prezident oslavil 90. narozeniny a zároveň dva dny před začátkem frankfurtského knižního veletrhu. Jehož je Česko letos čestným hostem. Cestovní kanceláře spustili prodej First Minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna či změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo téměř o třetinu. No a české volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní federace dnes potvrdila 32 účastníků šampionátu v příštím roce a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září zorganizují Spojené státy americké společně s Kanadou.
1: A ještě dnes naposledy voláme na dispečink dopravního podniku města Brna, abychom zjistili, jak to fičí v Brně z pohledu městské hromadné dopravy. A voláme Martinovi Stříčkovi. Ahoj Martine, slyšeli jsme, že v Bohunické ulici je dopravní nehoda. Jak se to dotklo šalin trolejbusů?
10: Je tomu tak, na autobusových linkách 49, 50 a E50 vlivem této dopravní nehody evidujeme aktuální zpoždění v rozmezí 10 až 20 minut, přičemž vlivem minimálních obratových časů může docházet, že i následné spoje, které potom pojedou z konečných zastávek, tak mohou být zpožděné.
0: No a pokud končíte teď v práci a chtěli byste vědět, jak jede ten váš spoj, mrkněte do aplikace DPMB Info na sociální sítě X a Facebook anebo na webovky dpmb.cz. Martinovi Stříčkovi moc děkujeme a budeme se těšit zase někdy.
10: Mějte se hezky, zatím naslyšenou.
1: 21, juhu, teploměr ukazuje tohle, máme převážně slunečno, sluníčko zapadá 18 hodin 24 minut, což už není jako tak veselý, jo. Kde jsou ty časy, že zapadalo v 10,
0: za chvilku budeme chodit s rádia za tmy.
1: Jo, ale teďka se bude měnit čas, ne? Nebude na konci října?
0: Ale my jsme měli pocit s mojí přítelkyní, že se měnil čas i dneska. My jsme chtěli stávat o 6:30 a rázem jsem se probral a bylo 7:30 a Barča, neměnil se náhodou čas?
1: Tak někomu se mění každý den, to je úplně v pohodě.
0: Všecko?
1: Jo, radši jo.
0: Hit Radio City Brno. A léto, babí léto vám uděláme ještě tady v našem playlistu v odpolední show Edward. Hit Radio. David Máčela.
1: Peťa Březinová.
0: Zůstáváme s váma, ještě hodina nás čeká.

a Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Vaše hit Radio City Brno, 17.12 a teď téma vlastně takových jako narozenin, když to přeženu, protože prosím pěkně, Česko, celé Česko si dnes připomíná 90 let od narození dramatika, disidenta, politika a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země a je to Václav Havel.
1: Před chvílí jsem byl jednomyslně zvolen za prezidenta naší republiky. Děkuji vám všem, Čechům, Slovákům i příslušníkům jiných národností za vaši podporu.
0: Po celém Česku se konají vzpomínkové akce, debaty a další události. No a pozor, my si Václava Havla v Brně připomínáme symbolicky na šalině.
2: No jasně, protože do brněnských ulic vyjela šalina s postavami z Odcházení. Jo. Abyste viděli, co to je, tak to je poslední hra Václava Havla. Ta tramvaj šalina naše vyjíždí každou hoďku z Maliňáku a je to úplně zdarma.
0: Mm-hmm. No a kdy jindy se s ní svést, než právě dnes, kdyby Václav Havel oslavil 90 let.
2: A jak to oslavíme my, že bychom jako šupli nějaký jeho výrok, protože on toho řekl za tu svoji kariéru, éru, strašně moc zajímavého a fajnového, jo. Ale mně se asi nejvíc líbí jeho výrok. Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne.
0: Mm. No a shodou okolností v našem playlistu Happy Birthday. Mm. Flipside na Hit Radio City Brno.

0: Imagine Dragons zněli z odpolední show Hit Radia City Brno. No a my pro vás máme teď jeden příběh od Kuby Ghanema, což je mluvčí městské policie Brno, se kterým pravidelně vlastně řešíme a probíráme, co museli řešit strážníci městské policie. No a tentokrát je to něco, co by mělo asi upozorňovat i vás malinko, protože bacha na to, když se budete s někým loučit, jak na sebe máváte, jo? Jak se loučíte? Kubo, co se stalo?
1: Dobré odpoledne. Projevovat sympatie k nacismu je naprosto nepřijatelné a dvěma mladým mužům v Brně to dala v sobotu v noci jasně najevo i hlídka městské policie. Po 3:45 přijížděla se staženými okénky na pravidelnou kontrolu prostranství před hlavním nádražím, když na ostrůvku uviděla 32-letého a 33-letého muže. Nejprve zakřičeli nadávky a potom hlasitě a zcela zřetelně nejméně třikrát provolávali nacistické pozdravy. Mladší z nich u toho zvedal nataženou pravici. Strážníci proto odstavili služební automobil a spěchali za nimi. V tu chvíli už oba muži čelili důrazným výtkám silně nespokojeného svědka. Za jejich chováním vynadal a upozorňovali je, že jeho předci kvůli obraně svobody proti nacistům bojovali. Dvojice před přicházející hlídkou tvrdila, že pouze mávala odcházejícím kamarádům. Na to rozčílený čtyřicátník odpovídal, že jsou oba muži zbabilci, kteří se ani neumí postavit čelem ke svým skutkům. Strážníci měli za to, že se dvojice mohla dopustit trestného činu. Mladíci navíc hlídku neustále uráželi a odvolávali se na blízké přátelství s jedním ze současných poslanců. Strážníci oba podezřelé muže předali policistům a hrozí jim vězení. Přeji pěkný zbytek dne a příjemný poslech Hit Radia City Brno.
0: To by všechno vysvětlovalo, ta závěrečná informace.
2: Hele, já jsem přemýšlela, já vždycky jako chci říct něco zajímavého, vtipného, vždycky mi něco napadne, ale při tady tomhle, tohle mě totiž vtipný vůbec nepřipadá.
0: Tak vám pustíme radši muziku. Sofian Mesh nebo Bryan Adams už za chvilku.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Opět vítám Richarda ze Slevomatu. Ahoj.
5: Ahoj.
4: A už se nemůžu dočkat, co jsi pro nás tentokrát připravil za vychytávku.
5: Mám vychytávku. Máme na Slevomatu teď od 5. do 12. října velkou akci na pobyty a tak jsem myslel, že bychom si dneska prošli pár tipů, kam se dá vyrazit na dobrou dovolenou za nějaký normální peníze.
4: A to je skvělý plán. Já třeba vždycky, když něco vyhledávám, tak potřebuju takový ty filtry, jo. Ty máte na Slevomatu úplně super. Jak tam zadáváš, kdy chceš jet, kolik lidí s tebou pojede, ale lokalitu, tu si nikdy nezaklikávám. Vám, protože to si vlastně vždycky nechám poradit, jo? Sám vlastně nevím, co chci.
5: Přesně. Jako na tohle jsou ty filtry fakt skvělý. A jsem chtěl vlastně připomenout, že možná už je ideální doba na Silvestra.
4: Jo, to máš pravdu, to je nejrychleji vybraný.
5: Už teď ten výběr pobytů na horách je obrovský.
4: Já jsem koukal, že máte i Alpy.
5: No, krásný hotely v Alpách máme. My jsme byli v Kačbergu, hotel přímo na sjezdovce. Škoda, že jsme v rádiu. Musíte se holt sami pak kouknout na Slevomat.
4: Přesně tak. Mrkněte se na Slevomat a jak říkal Richard, jsou tam teď opravdu velký slevy na cestování.
5: Jo, slevy minimálně 15%, ale i třeba 20-30%.
4: Tak šup, jdeme se kouknout.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
6: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: to je romantiky. Hit Radio City Brno, stále s vámi David Peťa. A taky se vám často stává, že vám ujede šalina nebo trifle kvůli tomu, že vás zdrželo prach obyčejné zavazování tkaníček u bot. Já teda, když jsem v časovém presu, tak nezavazuju, prostě běžím na šalinu i s těma rozvázanýma tkaníčkama. Ano, je to brutálně nebezpečné, ale zatím jsem si hubu nerozbil. A nebo si často ty boty nechávám, nebo ty tkaníčky zavázané, že je nerozvazuju, že se prostě obouvám, prostě jak to říct, no, lžicí, jenom lžicí a nemusím vůbec rozvazovat, zavazovat.
1: Hele, my holky musíme hodně rozvazovat, zavazovat a já mám úplnou revoluci v zavazování bot ženy, já nevím jestli, nebo ženy, jako samozřejmě pánové taky, jako jo, ale vemte si, mě to strašně zdržuje, jo, kolik času tak za celý život strávíte tím, že si zavazujete a rozvazujete tkaničky u bot?
0: No kolik, kolik, kolik,
1: typni si,
0: kolik.
1: Typni si kolik.
0: No. Nevím.
1: Nevíš.
0: Nevím.
1: Nevadí, já to vím. Je to zhruba 10 dní v kuse.

0: za celý život.
1: 10 dní v kuse?
0: Jo. 243 hodin, vem si, na co všechno bys to mohl jako věnovat. A teďka jakože, abyste věděli, jako, jak to nahradit, jo, ty tkaničky, protože furt jako boty asi nosit budeme a ne vždycky to chcete mít na zip. No tak normálně existují gumičky, teda no tkaničky, které jsou jako gumičky, že to je guma, tím pádem to vůbec nemusíte zavazovat, je to furt na stejném místě, vy to jenom roztáhnete, dáte tam nožku.
1: Ono se to roztahuje prostě.
0: Jo, roztahuje a díky tomu, že to je guma, tak se to pak zase stáhne, jak je to na noze. Takže žádný zavazování. Žádný zavazování. A já bych tě kdy
1: se... A nebo ten sucháč, to je taky řešení.
0: Jo, ale jakože sucháč, to jsem měla, když jsem byla jako malý dítko.
1: Řekla co? A potom si to zase, jak budeš starší, tak zase...
0: To je pravda.
1: Že jo?
0: No zase za pár let, když najdeš, že? No. Ale ne, teďka jako čemu byste se pak mohli místo toho věnovat? A já vím čemu, jo? Já třeba bych se konečně za těch 10 dní, co mě zbydou, bych se třeba naučila reálně italštinu a ne, abych si jenom mohla objednat prosecco. Uno prosecco, per favor.

0: víkend. No, tak ten nám skončil, že?
1: Někdo ještě je ve víkendu.
0: Tohle byl, no my dva jo, tohle byl kanadský zpěvák spolu s Arianou Grande, ale pozor, my vám teď pustíme úplně něco jiného, protože dneska je prosím pěkně den Jamese Bonda.
1: Jako začala bych slavit a vzala bych jí chlebíčky na oslavu, ale já jsem to nikdy neviděla.
0: Ne, ani jednu bondovku neviděla.
1: Ne,
0: ty seš ostuda, ale určitě znáš písně, které se v něm objevily.
1: Tak samozřejmě.
0: Tak třeba od Adele. Skyfall, to byla kolikátá bondovka?
1: Poslední.
0: Peťa už to googluje, tak to vygoogli, Peti.
1: To je super, že se na to ptáš zrovna mě.
0: Já taky nejsem úplný jako fanoušek Jamese Bonda, ale věřím, že v tomhle bychom si měli udělat
1: 23.
0: bondovka. 23. dobře. Tak pak tady třeba Sam Smith. Peti?
1: 24. Máme to hezky po pořadě.
0: No vidíš to. A vždycky ta bondovka mám pocit, jako dokáže chytnout za srdce. Je to silné, hodně silné, ty písničky.
1: Je to vždycky velké drama, ale vždycky to dopadne dobře, ne?
0: No a s čím já mám spojeného Jamese Bonda?
1: S čím?
0: Ještě s touhle písničkou. Legendární Karel Gott.
2: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Tati,
13: A promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
16: Promění.
13: A v novou sukínku?
16: Promění.
13: A v paraplíčko?
16: Promění.
13: I na obal pro pastelky?
16: I v obal.
13: A v baťůžek?
16: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
17: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
13: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
16: Běž už.
17: Více na cestaodpadu.cz.
18: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
19: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
20: GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: One Republic, Hit Radio City Brno, 18. hodina už se nezadržitelně blíží a to znamená, že my dva, tedy já a Peťa, pomalu opouštíme studio Hit Radio City Brno a jdeme se čučet na hokej, protože dneska Kometa hraje speciálně teda v pondělí výjimečně v Českých Budějovicích s Motorem a teď jsem zrovna viděl, že Budějky dali gól, takže vedou 1-0, my tečeme, ale jsme teprve na začátku, takže nebojím se, že zítra vám budeme oznamovat, že Kometa vyhrála 3 body. Teda alespoň takhle, budeme jí to přát a fandit.
1: No samozřejmě, já taky přeju. A co ta posila nová?
0: No tak ano, za Kometu dost možná, vidíš to, já jsem se nedíval na sestavu, tak já se hned podívám, jestli tam už je.
1: No.
0: Přišel z Finska, tedy ze Sparty, takže je to Pražák.
1: A tak proč ale Finska, to nechápu.
0: Je to Fin, který hrál prostě na Spartě.
1: A jo, jako já jsem se koukala, a když jako na finštinu, a když chceš třeba říct, já jsem chtěla, aby mi to přeložilo, aha, dnes vás rozdrtíme. Jakože no, tak to bych nedala dohromady.
0: Tak šup.
1: Ta nan me murskam me tajdat.
0: Počkej. Aaron Irving už tam je?
1: Je tam?
0: Jo. A proč já jsem si myslel, že to je Fin?
1: On není z Finska. A odkud teda je?
0: On je z Kanady.
1: Mějte se krásně, budeme se těšit zase zítra.
0: Ježiši,
1: my si to víc nastudujeme, kdo to tam je.
0: Já takový fanoušek a já jsem si myslel celou dobu, že to je Fin. No nic, tak my jdeme radši.
1: Jo, my jdeme.
0: To je ostuda nakonec. Tak přátelé, mějte se krásně.
1: Užijte si pondělí.
0: Zítra budeme lepší, no. Pondělí nám dalo zabrat. Čau zítra.
1: Čau.
0: Evu Farnou vám posílám radši. Já jsem debil.

0: máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Nové omezení v Brně v ulici Úvoz na odbočovacím pruhu do Pekařské je silnice uzavřená. Probíhají tady práce na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vidět na WhatsAppové číslo 720 820 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
7: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Denková. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Jeho realizace bude podle ministra kultury zajištěna prostřednictvím navazujícího akčního plánu, který bude kabinetu předložen do konce listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Cestovní kanceláře už spustili prodej first minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna nebo změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Společnost Seznam.cz nepovažuje omluvu poslance motoristů Filipa Turka za naplnění povinnosti dané soudem. Čeká na písemné doručení. Turek k omluvě na Facebooku napsal, že Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Naší fotbalové reprezentaci zítra v utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. Do Londýna ze spoluhráči odcestoval. Národní tým ale dnes potvrdil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
10: Jasno nebo skoro jasno, ráno se mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost s vyšší pravděpodobností, zejména v Čechách. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně v údolích místy 2 a místy také přízemní mrazíky. Postupně bude zítra opět slunečno, odpoledne i teplo, maximální teploty 18 až 24 stupňů.
11: Krásný večer, 2 minuty po 6 hodině, doufám, že si užíváte pondělí, i když chápu, pondělky jsou těžký. My se ale nenecháme vystrašit, vůbec ne. To nejlepší z 80., 90. a milénia je tady. No a začínáme Stingem.

Skupina Lucie, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Hezký večer a krásné pondělí vám všem. Doufám, že jste pondělí zvládli se ctí a ideálně s úsměvem na rtech. Dneska, prosím vás, slavíme Světový den učitelů. A pojďme si říct, že učitelé to nemají vždycky snadný. Jo, teď máme, že jo, říjen, 5. tak už jsou sice a měsíc ve školách. No, tak co učitelé, učitelky, jak se držíte? Stále pohoda? Ne, fakt, vůbec vám to nezávidíme. Myslím si, že spousta z nás si třeba kdysi i přála být učitelem a pak jim došlo, jak náročný to je. Takže vy, co na sebe tuhle zodpovědnost každý den berete, dneska večer si to udělejte hezky. Zasloužíte si to, jo? K tomu ty nejlepší hity právě teď, Stonebridge.

0: Tohle jsou Backstreet Boys, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na sedm, krásný pondělní večer, ještě posledních pár dní tohle babího léta. Tak doufám, hlavně to slunce užíváte, než se nás přiřítí poctivý podzimní déšť. A co se přiřítí taky, to jsou samozřejmě ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. To bude ale na rozdíl od toho deště velice příjemné. Za chvilku už třeba Dexys Midnight Runners, Duran Duran nebo Lily Allen.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
7: Potřebuješ.
6: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
7: Nrncej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
8: Hakr Brno CZ.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
12: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
13: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
12: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.

0: Kam utíkáš?
1: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
0: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sídící techniku od české firmy Klimax.
1: A rolety mají taky?
0: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
1: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
2: H plus M. Studio sídící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
3: www.ham.cz
4: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.

0: Yeah.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.

Allen a Smile. Posloucháte Hit Radio. A dovolte mi na chvilku vás vzít zpátky do historie, konkrétně do včerejška, ale roku 1582. Protože já nevím, jestli to víte, ale je to naprosto fascinující věc. 4. října 1582 následoval rovnou pátek 15. října 1582. Prostě zmizelo 10 dní. Jako zní to hodně, tady úplně, vlastně to je docela jednoduchý. Oni tehdy přecházeli z juliánského na gregoriánský kalendář a potřebovali to srovnat. Takže prostě sebrali 10 dní, jo? Dejme tomu. Vtipný na tom je, že v Česku to proběhlo taky, ale až o 2 roky později. Protože prostě čeští stavovští nechtěli, jo, a bránili se a velmi se bránili, takže se bránili natolik, že to trvalo 2 roky. Nakonec to u nás proběhlo taky konkrétně v lednu, 6. ledna 1584, šli lidi spát a vzbudili se druhý den do úterý 17. ledna. To je neskutečný. Si představte, že by se to dělo teď a že byste mohli prospat třeba hned 2 pondělky. Skvělá představa. Ale to bychom přišli o spoustu, spoustu skvělých hitů. Ano, dámy a pánové, právě teď přichází Pet Shop Boys a Go West. Tak jdem na to.

0: Frida, I know there's something going on v éteru Hit Radio. Krásný večer, 6:45, pondělí, 5. října, tak co? Dobrý, jo, na začátek týdne je to vždycky na tom, to nepřehnat, jo? Protože musíte šetřit energii, že jo? Aby vám něco zbylo na všechny ty další dny, co jsou před námi. Takže nebudeme se zbytečně přetěžovat, ale budeme si dávat skvělý songy. Platí? Za chvilku už třeba Pretenders. Já nevím jak vy, ale já ho mám třeba spojený tenhle song s filmem Deník Bridget Jones. No a třeba se vám díky tomu taky připomene. Pretenders už za chvilku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo, jako z katalogu.
2: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Paráda! Já vidím!
6: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
7: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
9: CZ.
13: Od výkopu až po klíč. Co to je?
14: To je Stalpe.
13: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
15: Knihovna Maitreya.
16: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
15: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
17: Nyní i jako audiokniha.
18: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
19: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortec. www.motortec.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a sedmiletou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortech v Brně.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Krásný večer, máme přesně 7 hodin a pokračujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tu Bob Marley.

Tina Turner, I don't wanna lose you. Jste s Hit Rádiem, krásný večer. Prosím vás, máme tady další případ fantastického, řekněme, podvodu? Já nevím, ale je to jako oficiální. Prosím vás, jeden italský umělec teď, jmenuje se Salvatore Garau, abyste věděli, od koho si nic nekupovat, prodal neviditelnou sochu za 18 000 dolarů, což je, prosím vás, skoro 400 000 korun. Jo. Neviditelnou sochu. Ta socha neexistuje, což on sám uznává a říká, že existuje pouze v představivosti autora i majitele. To je skvělý. To je skvělý, dokonce k ní dává pokyny, jak se dílo vystavit, mělo by mít vlastní prostor o rozměrech 1,5×1,5 metru, nesmí mu nic překážet, to je jasný, že jo. U těch neviditelných soch je to hodně právě ošemet. Nedej bože, abyste ji třeba schodili z podstavce, to by byl pěkný průšvih. Úplně vidím, jak si představíte, jak se rozbíjí o zem za 400 tisíc korun. No ale tak aspoň víme, že v každém z nás dřímá velký umělec, akorát zatím nejsme dostatečně velcí podvodníci. Tak třeba jednou. Další hity k tomu Blue a Elton John právě teď.

0: Kdo jiný než Lenny Kravitz, American Woman v éteru Hit Radio. Čtvrt na osm, krásný pondělní večer vám všem, díky, že ho trávíte právě s námi. No a samozřejmě s typicky pro nás výjimečným večerem, protože každý večer to patří opravdu tomu nejlepšímu z osmdesátek, devadesátek a milénia. A nádherný na tom je, že tam je vždycky z čeho vybírat, jo, to je prostě pecka za peckou. Ať už bereme ze zahraničí, nebo u nás.
1: Vrať se mi zpátky, už neslyším, jak zavoláš, vrať se mi zpátky, nohu to se načeká.
0: Věřím, že tenhle song si pamatujete všichni. Alice Springs a Vrať se mi zpátky, k tomu Love Message nebo John Lennon. Už za chvilku.
2: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé dobí. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
9: Hele, koukej, kapr, a co jsi vytáhl ty?
10: No, pneumatiku.
9: Lidi hází pneu všude možně. Já nakupuju u pneubos.cz. Starý gumy tam odevzdám zadarmo a na jejich webu najdeš i celou síť sběrných míst.
10: Tak to je lepší, než tahat gumy z rybníka.
11: Pneubos.cz, váš spolehlivý dodavatel pneumatik. A hlavně, pneu patří na sběrná místa, ne do vody. Pneubos.cz.
12: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
13: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
14: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
15: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonožského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
16: Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direkt Auto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
17: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
18: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.

Just like starting over, John Lennon v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a údajně máme už jenom 40 dní, prostě. V 60. letech byla, prosím vás, partička vědců a ta zveřejnila studii, podle který měl přijít soudní den, pátek 13. listopadu. Zajímavý, že to vyjde na pátek 13., že jo? No jasně, jasně. Prý to má být tím, že už nás tu bude prostě hodně a umačkáme se. Tak je to samozřejmě hloupost, že jo? To my jako víme. Ale zkuste si to představit. Máte 40 dní, jo? A ne, že začnete panikařit, to tím samozřejmě nemyslím. Ale víte, jak si s tím jedním kámošem slibujete to kafe nebo pivo už strašně dlouho? No, tak to podle mě hecnete, že jo? Jako uklízet, to je třeba blbost, to nedělejte, jo? Ale schválně, zkuste vymyslet nějakou věc, kterou byste fakt jako nutně udělali. A ideálně, ať je to něco příjemného, prosím vás. Lepší motivaci podle mě nedostanete, jo? Maximálně, že byste se ještě motivovali z našich hitů. Právě teď jsou tady Aha a Crying in the Rain. To doufám dělat nebudete.

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Pozim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Alice DJ Will I Ever. Jste s Hit Rádiem, přeju vám krásný večer. Krásné pondělí, za chvilku 7:45. Ano, pondělí je skoro za náma, večer. Jo, už se to tak uklidňuje, je teda už pěkná tma. Vy, co jste si na to taky ještě nezvykli, tak ano. Tohle nás teď čeká dalšího půl roku. Výborný vyhlídky máme, co se týče počasí moc ne, ale třeba co se týče hudby, tak tam to bude skvělý. To vám můžu slíbit. Pokračujeme samozřejmě totiž dál v tom nejlepším z 80., 90. a taky milénia. Dáme si do uší třeba Kabáty, taky Mariah Carey, nebojte, ještě ne tu vánoční, jo, taky si dáme Depeche Mode. Schválně, jak dlouho jste neslyšeli song Strange Love? No, za chvilku ho uslyšíte, tak buďte s námi.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Kam utíkáš?
10: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
9: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
10: A rolety mají taky?
9: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
10: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
11: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
12: www.ham.cz.
13: Viděl jsi to?
14: A co, jako?
13: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
14: No má bejt.
13: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
14: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
13: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
14: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
15: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
16: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Auto Pokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny Triexpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Prýglu.

0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Krásný večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia.

Tohle byl Travis, posloucháte Hit Radio. Na pozor, mám tu zásadní zprávu. Jo, protože vědci dlouhodobě zkoumají účinky kávy na naše těla. A už víme, že co se týče fyzické stránky, tak nám káva ve spoustě věcech může pomoct, což je super. No ale teď dokonce probíhá intenzivní zkoumání toho, jakou roli může kafe hrát, co se týče duševního zdraví. No a velice zajímavá věc, v rámci rozsáhlé studie se teď zjistilo, že umírněná konzumace kávy by měla pomoct. Minimálně souvisí údajně s nižším rizikem rozvoje úzkosti a deprese. Znamená to pít třeba 2 až 3 šálky kávy denně. Jo, ne ani víc, ale zároveň ani míň, což je neskutečné. Takže teď už si kafe asi nedávejte spíš, pokud nemusíte být vzhůru celou noc, ale ráno tu první ranní kávu si pořádně užijte, jo, nejdřív přivonět, bacha, ať si nespálíte jazyk, no a prostě

0: Set You Free a Entrance, posloucháte Hit Radio. Krásné pondělí, já vím, zní to zvláštně, ale tak minimálně, když jsme v téhle fázi, tak je pondělí už téměř za námi. A to už může být i pondělí hezký, když už jsme ho přežili, že jo. Navíc k tomu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku třeba Culture Club a taky Kate Ryan. No a chybět nebudou ani Chili Papričky. Ale prostě co song, to pecka. To se asi shodneme. Red Hot Chili Peppers Under the Bridge už za chvilku.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
9: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
10: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
9: No jako já.
10: Oční klinika Oftal.
9: Pojďte s námi vidět svět krásnější.

Aktuální Red Hot Chili Peppers právě teď v éteru Hit Radio. Krásný večer. A prosím vás, tohle je strašně hezký. Hrozně se mi to líbí. Velmi neobvyklý, ale připravuje v Ostravě. Mezi paneláky, sídliště v ostravském Zábřehu, bude vybudován komunitní kurník. Má to propojit místní školu, děti a jejich rodiny s přírodou a to prostřednictvím každodenní péče o slepice. Já jakožto někdo, kdo vyrostl v baráku, kde byly slepice, králíci a tak dále, tak říkám ano, prosím vás, ano, to je naprosto skvělý. Jakože už jenom to, že se naučíte, že to vajíčko je tady z té slepičky, ano, a že je potřeba je nakrmit a tak dále. Za mě je to naprosto skvělý projekt a říkám kurníky do každé školy. Jo, nevím, jestli je to reálný, ale pojďme se tam dostat, protože já si myslím, že by to bylo skvělý a pak by ještě ve škole mohli dělat snídaně rovnou z těch vajíček. To je podle mě úplně dokonalý plán. No nic, nic, kdyby něco potřeboval někdo poradit, ráda vysvětlím. A vám pošlu samozřejmě další hity. Za chvilku Bangles a právě teď jsou tady Daft Punk.

0: možná jste ho měli dneska. Manic Monday, Bangles za námi na Hit Radio. Krásný večer vám všem. Doufám, že jste si užili tuhle přehlídku toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se zase zítra. No a nebojte, ještě docelé pár songů stihnem, jo? Třeba R.E.M., taky Five Young Cannibals a taky... Feel the rain on your skin. Jeden z nejlepších songů na to, když potřebujete motivaci. Natasha Bedingfield a Unwritten už za chvilku. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Radio House 300 Cross Plus, to je reklama BMW Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Hit Radio.

Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.

0: od srdce belabel.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu Motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No, jako já.
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s

0: námi vidět svět krásnější.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
0: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy on

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Hit Radio City Brno. Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
1: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
0: Hotel Pegas.cz.

0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno.cz.

0: každém daru lásku tvou i mou. Bela byl dárky od srdce, Bela byl CZ.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
3: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
4: Oční kliniku je na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
3: No jako já.
4: Oční klinika Oftal.
3: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
5: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortek v Brně.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Vraťte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
1: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
0: Hotel Pegas.cz.

0: na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
8: Moje ruka!
9: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
10: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
11: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
13: Kudy?
12: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
14: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne

0: vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Špilberk na novou výstavu Motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeum města Brna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.

0: Vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za brambory, babi. Jo, vidíš, kachnu. Děkuju. Dobře, švestky se taky budou hodit. Babi.

0: Já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.
3: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
6: Moje ruka!
7: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
8: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
9: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
10: Kudy?
9: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
11: Představte si Brno před 100 lety. Nablízkané stroje a rizí vášeň pro rychlost. Přijďte na hrad Spielberg na novou výstavu motocykly. Uvidíte 6 vzácných unikátů z 20. a 30. let a poznáte napínavé příběhy jejich majitelů. Výstava trvá od 22. října a více informací naleznete na webu Muzeu města Brna.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.